0: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Music. First. Express FM.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Music. First.
5: Express FM.

na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím na

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Express. Music first. Express FM.

0: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: Hele, nezaseko ses?
1: Ne.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Liběchově na Mělnicku se v červenci a počátkem srpna opakovaně objevil jeden jedinec sršně asijské. Jde o invazivní druh, který představuje významné riziko především pro včelstva a volně žijící hmyz. Pátrání po dalších jedincích nebo hnízdě bylo zatím neúspěšné. V případě nálezu jděte na web nahlašsršeň.cz. Říjnová vystoupení Kanye Westa na stadionu Gazprom Arena v ruském Petrohradě se konat nebudou, protože stadion ohledně uspořádání této akce nepodepsal žádnou smlouvu o pronájmu. Pořádající agentura zrušení koncertu popřela a dodala, že se o rozhodnutí dozvěděla z médií. Kateřina Siňaková proletla kvalifikací smíšené čtyřhry a na US Open si zahraje hlavní soutěž hvězdného mixu. Deblová královna po boku nejlepšího deblisty světa Henryho Petna nejdříve smetla dvojici Mariová Wachert a česko-britské duo následně nedalo šanci ani domácímu páru Christian Harrison a Peyton Steensova, které přehráli hladce 4-1, 4-2. Čekáme oblačno až zataženo na jihu, přechodně i zmenšenou oblačnost, ojediněle postupně od jeho západu místy se vyskytnou přehánky nebo dešť a také můžou být i bouřky. Teploty stejně jako včera 21 až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné úterní ráno s datem 25. srpna. Radím mu krásný sváteční den v 7 hodin 2 minutky. Dobré ráno, čavašku.
1: Ahoj.
3: Vidíš, a já jsem si myslela, že důvod, proč se zruší ten koncert v Rusku, bude, že je odmítne zpívat nějaké ty národní písně.
1: Jo.
3: To, co tam nějakou, doufali.
1: Nějakou častušku.
3: Ano.
1: Tamní.
3: Že s tím by mohl mít jako problém. Že by si řekl, dobře, nevadí mi vystupovat v Rusku, tady to neřeším, ale národní písně, abych se učil rusky, tak to už je moc.
1: No ne, ale tak jako když Metallica může hrát Jožina z Bážin u nás, proč by Kanye West nemohl zpívat třeba, nevím, Kalinku nebo tak něco?
3: A myslíš si, že by ale očekávali, že bude tu Kalinku zpívat jako i v tom tradičním podání, anebo že by to byl jako cover?
1: Byl by to cover,
3: takže samozřejmě. Takže by to bylo takový repující prostě.
1: Odrepovaný, ano, přesně tak.
3: S takovým tím autotunem, jo? Kalinka!
1: Ježiši, ne!
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: LF System na Express FM, 7 hodin na 9 minut. Ve zprávách jsme mluvili o tom, že Kanye West nakonec v Petrohradě nevystoupí, i když se to o tom hodně jako psalo. O čem se také psalo, že pojede své turné Adéla Jirgová, tedy Adéla z LA, můžeme říct. A nakonec tady se ukázalo, že Česko ani Slovensko její koncerty nezasáhnou. Ovšem,
1: pozor. Objevil se totiž před 22 hodinami na Instagramu Reel muže, který se jmenuje Petr Kostel. Takže mu trošku důvěřuju přece, no. Co se týká, že snad by mohl hlásat pravdu boží, co se týká toho oznámeného, teda zatím neoznámeného koncertu, takhle. Ale on se tam točí kolem toho, že údajně britský Universal vypustil omylem jako nějaký, vypadá to jako nějaký newsletter, nebo prostě nějaký interní informace se dostaly ven a v nich nejsou samozřejmě jenom ta data, jsou tam i ta místa těch konání a na konci celého toho seznamu za tím varšavským koncertem ve Stodole 3. února je taky ještě koncert v pražské Roxy.
0: V Roxy?
1: V Roxy. Na 4. února příštího roku. Mm-hmm. Akorát, co jsem tak jako koukala na některé ty koncerty, třeba tady koukám jako aktuálně teda na britský Ticketmaster, tak tady už jsou oznámený ty koncerty třeba právě v tom Glasgow nebo v Londýně na ten leden příští rok. A tady koukám, že pre-sale by měl být už tenhle ten týden. Uh-huh. Zrovna třeba na pre-sale na YouTube Academy Brixton je dneska od 9. Potom tady ještě některé ty lístky jdou na takový ten general on sale, jsou 28.8. Takže takhle no, myslím si, že jestli ještě dojde k nějakému oznámení,
0: já teďka kontroluji,
1: tak to bude pak asi rychlovka a hlavně jako o ty lístky si myslím, že to budou asi jako Hunger Games docela.
0: Jo, já koukám teďka na web Roxy v Praze a zatím teda tam není nic jako o Adele. Takže ale hele, to je všechno, to je předpokládám jako v jednání a možná, že už se to ví, jenom to prostě ještě nepustili ven a řekli si, uděláme to třeba před Vánocema nebo já nevím, v listopadu.

0: je prostě potom hlad.
1: Je to možný, že nás chtějí prostě vycukat, takže uvidíme. Každopádně tohleto téma stále budí vášně mezi českými a slovenskými fanoušky. Jak to, že Adela neoznámila žádný datum koncertu tak trošku doma?
0: Mm-hmm. A je škoda, nebo jak k tomu přijdou slovenští její fanoušci domácí, že bude v Praze a nebude na Slovensku?
1: Já fakt pořád ještě pořád doufám v ten nějaký homecoming koncert mezi paneláky. Že tam jako chystá něco speciálního.
0: OK, sledujeme to a předpokládám, že tobě zase neunikne na nějakým reelsku, na nějakým storíčku, zase nějaký takovýhle příběh.
1: Jsem v podstatě investigativní hudební novinářka.
0: Aby ne.

0: Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Je 7 hodin a 19 minut. Za malou chvíli Vaccines, dáme se taky Fatboy Slima, Weapon of Choice, a taky to otevřeme s Dua Lipou, Love Again.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Na boku? Nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland. Moje první volba.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
11: Jedině v outletu Pop Airport.
10: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
11: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: Více na pop.cz.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Dua Lipa, Love Again, 7:25. Babu, kolik jsi měla doma jako malá knížek?
1: Dost. Já jsem dostávala knížky pravidelně. K Vánocům, za vysvědčení, pohádkový, různý encyklopedie, český, slovenský, hodně.
0: Hodně. Mm. Totiž tady čtu jeden v jednom článku, že vaše dítě má vyhráno, pokud máte doma knihovnu. Také vědci prozradili, kolik je ideální počet knih.
1: Jako pro dítě?
0: Jako pro dítě, když je ta knihovna a jsou tam samozřejmě, musí tam být knížky pro děti. U nás byla knihovna a tam byly nějaký jako pro mě úplně nezáživný věci, kterým se jako nerozuměl, takže mě se to netýkalo, ale spoustu knih jsem přečet.
1: A ještě měli všichni doma ty stejné knížky.
0: No tak ono toho moc jako jinak nebylo, no, že jo?
1: Že to jsem pak byla překvapená, já jsem se totiž myslela, oh wow, jaký my jsme intelektuálové, kolik máme knih, a pak jsem šla k někomu na návštěvu a oni mají ty stejné knížky.
0: Oni pořád byly ty knižní čtvrtky, co se tenkrát drželo, že lidi stály fronty normálně na knížky, protože taky jako prostě nebylo. A když potom, tak se to půjčilo, že jo? Takže mělo by tam být zhruba 500 knih v domácí knihovně. A prý už, když máte jako 100 knih doma, tak pro dítě je to výhra, protože se naučí číst a důležitý je, aby už odmala mělo tu knížku takovou nějakou i tu plastovou, že vlastně jako ho to zajímá, co tam je, aby prostě se...
1: Že tam koukáš na jablíčko.
0: Ano, vzbudila se ta zvědavost a vlastně nemáš tu antipatii vůči čtení a jako knížkám jako takovým. No, takže takhle, u nás to bylo samozřejmě, já myslím, že dneska už je ty knížky, jakože máte a pak je pošlete do světa, nebo ty máš vlastně Kindle, že jo, takže ty už to čteš takhle, takže doma knížek máš málo,
1: v podstatě už
0: pak
1: knížky.
0: Už je to lapač prachu, víceméně.
1: No.
0: U nás teda jako máme souseda a jeho žena, tak ta je náruživá čtenářka. A ta má doma, já to odhaduju, když si vezmeš tady, co máme takhle, tuhle tu zeď, jak je tady ten Express, tak bych řekl, že ze 2/3 má jenom knihy.
1: Tak ta už se možná i blíží k těm 500, ne?
0: No to má, to si myslím, že má mnohem víc, ale takhle, ona říká, jednou až na to budu mít čas, tak si to všechno přečtu.
1: Jo, dobrý, takže můžeme být ještě aspoň klidný, že nemá to všechno přečtený.
0: Ne,
1: něco
0: ne.
1: Si prostě koupila.
0: Ano.
1: Je jako my všichni. Má i knížky, které ještě nečetla, dobrý.
0: Ano. Ale pro ní je ten nejlepší dárek, že koupíš nějaký voucher, že já nevím, třeba koupíš, dáš prostě 1000 a si za to koupí nějaký knížky, tak je úplně nadšená, hnedka druhý den běží. To není tak jako, že ne, druhý den hnedka prostě jede.
1: Je, tak aspoň člověk vidí, že z toho měla radost.
0: Přesně tak.
1: Ty,
0: takže 500 knih doma. Je to úspěšný prostě start pro vaše děti.

Tak po Fatboy Slimovi se jdeme podívat na silnice, dopravní nehody a komplikace. Najdete na Pražském okruhu exit 58 směr D1, kdy tam hořel nákladák nebo nějaká pneumatika, to je jedno. Rostislavova ulice v Praze, dopravní nehoda autobusu, komplikace je také v Severní ulici, kde je nehoda dvou osobních aut, a také na severu si dejte pozor, pokud jedete z Frýdlantu ve směru na Liberec, je tam dopravní nehoda, i tam počítejte s omezením. Express FM.

0: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
4: Mami!
3: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
4: Vystřihovali jsme slana.
3: Vystřihovali?
4: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
5: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Basti a Good Grief, to je muzika, která nám tady hraje v úterním Express ránu. Máme 7:45.
1: A je tady připravena Taylor Swift, která v nedávném rozhovoru jako přiznala, jak se vyrovnává někdy s takovýma těma neúplně dobrýma věcma, kdy si říká, že už to mám dost. Já vlastně to nemám zapotřebí, mě už se nechce, nebo naopak někdy jsou to stresové situace. A ona se v tom článku nebo v tom rozhovoru vyjádřila v tom slova smyslu a myslím si, že to je pro vás, pro všechny, kterých se vás to týká. Jsou lidé, kterých taky ne, jo. Ona si říká, tohle jsi vybrala každý den. Mohla jsem se kdykoliv z toho jakože odhlásit, mohla jsem to ukončit, když se to zdalo jako nezvladatelně jakoby velký, ale já jsem se rozhodla, že to neudělám, protože to jako miluju. Hold, ale někdo si tu práci úplně tolik nevybírá. My jsme měli třeba my dva tohle to štěstí, taky bych to tady mohl ukončit, jako jsem říkal, kdyby se mě jako už nechtělo vstávat a že bych jako si řekl, že už toho mám dost, ale já ne. Když já jsem si to vybral, teda ty jsi mě vybrala sem.
0: My jsme si to takhle vybrali, měli jsme to štěstí, že jsme si to mohli vybrat, takže jo, já jsem pak ještě viděla někde nějakou hlášku, že Taylor Swift říkala, že když jako jí někdo hodně naštve, tak jim to vrátí slovy, které si oni musí vyhledat ve slovníku.
1: Jo, jakože je to tak inteligentní a ona...
0: No, dělá pak chytrou, ale jako jo, ona je v tomhle nebezpečná. Jí, když naštveš, ona o tobě napíše píseň, dvě, nebo i celé album a v momentě, kdy Swifties odhalí, že si to byl ty, kdo jí ublížil...
1: Tak. Přijde ta druhá vlna.
0: Tak to je konec.
1: Přijde ta druhá vlna. Chápu.
0: To je na 3 měsíce zavřít se doma a nevycházet z baráku.
1: Ale i tak je to fajn, když o tobě někdo napíše alespoň písničku. Natož celý album.
0: No.
1: Tak to se nám teda jako nestane.

Express. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Pitva potvrdila, že smrt ceného samce lachtana hřivnatého Huga v liberecké zoologické zahradě nejspíš zavinila dětská hračka. Hlavičku od panenky našli v Připitvě, veterináři uvízlo mezi žaludkem a tenkým střevem zvířete. Žádné jiné možné příčiny smrti lachtana neobjevili. Silné tornádo včera v podvečer zasáhlo oblast městečka Pomas poblíž Carcassonne na jihu Francie. Zranění utrpělo 41 lidí, z nich 15 skončilo v nemocnici, poškozeno je asi 300 domů. Na místě stále zasahují hasiči i pátrací týmy, živel strhával střechy a bořil domy, vše se však obešlo bez ztrát na životech. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu od 19 hodin. Budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Čekáme oblačno až zataženo na jihu, přechodně i zmenšenou oblačnost. Ojediněle postupně od jihozápadu místy se vyskytnou přehánky nebo déšť a můžou být i bouřky. Teploty až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Tak tornádo v Carcassonne mi připomnělo, že bych se mohla i s našimi posluchači podělit o mé nové deskové hry. Takový trošku spojení, slyším Carcassonne, tak samozřejmě mě hnedko napadnou deskovky, že jo? Ale Vašku, mám nové informace o pokračování Batmana. Mám tam různé teorie a taky vím, co se děje s tímhletím batmanovským vesmírem celkově.
1: Počkej, máš informace nebo máš teorie?
3: Mám teorie i informace.
1: Aha, dobře. Máš informace, na kterých si vytváříš svoji teorii.
3: Ano.
1: Jo.
3: A mám i jiné teorie, které potom spojuju s mýma teoriema. A vydávám to za informace. No a potom teda tu mám ještě jedno zklamání. A to je to oznámení té Sabriny Carpenter, co jsme tady včera hypovali.
1: Jo, dobrá. Tak já už jsem taky zklamaný.
3: Tak bych to zase zmírnila.
1: Dobrá. Takže budeme krotit nadšení, dáme si muziku, je tady víkend a bereken svém.
3: Dobré ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: A budeš tady mít ty nějaké konspirace, které si vymyslela na základě nějakých drobných informací, které se dozvěděla na internetu a na sociálních sítích, protože to není jen tak. Samozřejmě člověk musí mít fištrona a musí číst mezi řádky.
1: Mezi řádky, tak já bych nejdřív četla mezi řádky, co se týká toho Batmana.
0: Dobře.
1: My už víme, že druhý Batman teda nakonec bude, má aktuálně oznámen příchod do světových kin 18. února 2028.
0: Až tak dlouho.
1: No, ono se to postupně naposouvalo, vypadalo to, myslím si, že dokonce úplně první datum pokračování bylo někdy v říjnu letošního roku, potom to byl říjen příštího roku a že z toho teda únor přes příštího roku.
0: Jo.
1: Ale viděla jsem už nějaký fotografie z natáčení, už jsme viděli takový, no, jako Batmobilem bych to, jako to je sice takový oficiální název, ale opět takový Batmobil, jako jak si to asi možná představujete, to jako za mě není, to nevadí. Ale Robert Pattinson teda se opět teda vrátí jako Batman, měla by se opět Zoe vrátit jako Catwoman, pokud se ve filmu myhne, to je právě ono, to se ještě neví. Každopádně ale kde se Zoe Kravitz jako Catwoman nemihne, to je její vlastní seriál. Na stole byl návrh, ale údajně byl smeten ze stolu. To znamená, že tohle to se neuděje. Když už se bavíme o seriálu, možná vás teď některé napadlo, pokud jste koukali ještě potom samozřejmě na Tučňáka. Tak jste si říkali, no a co Colin Farrell, jako když se měla dělat druhá série a tohle. Ta je údajně teďko, řekněme, v šuplíku, protože údajně si nejsou jako jistý, co s tím.
0: Jakože, no dobře.
1: Že vlastně jako vedlo si to dobře, Colin Farrell byl jako oblíbený, jenže podle mě za to může právě to dlouhé dělání scénáře pokračování Batmana a já si myslím, že oni by chtěli druhou sérii Tučňáka, ale teď jim to nějak jako neštimuje s tím druhým filmovým dílem.
0: No ale Colin Farrell by měl být teda v jako
1: Tučňák. Takže to takový jako
0: Batmanu.
1: Colina Farrella chceme jako Tučňáka, vlastně chceme i seriál, ale asi ten filmový scénář se ubírá někam, kam se třeba druhá série Tučňáka jako neubírala nebo ubírala se jinam a prostě to tam udělalo maglajs.
0: Ano, aby se to potkalo nějak.
1: No, takže teď oni by chtěli, aby to samozřejmě na sebe navazovalo, aby se to potkalo, aby to fungovalo. Z čeho já mám radost a to je, že ve druhém pokračování Batmana ještě více a důležitější roli bude hrát takzvaný Sový tribunál. Pokud byste chtěli, tak doporučuji si přečíst i komiksy, ve kterých se Sový tribunál objevuje. To je zase takový ten příběh toho, že i když se to tváří, že Wayneovi byli ta nejmocnější rodina v Gothamu, tak to zdaleka není pravda a ten Sový tribunál je právě složen z těchto těch ještě mocnějších a bohatších rodin, než jsou Wayneovi, kteří ovládají to skutečné dění. No a největší spekulace, které se aktuálně špekulují, špekulíren na internetu, je role Scarlett Johansson. Ví se, že Scarlett Johansson bude hrát v pokračování, ale nikdo neví, co nebo koho.
0: V jaké roli?
1: V jaké roli. Jedna teorie říká, že by mohla hrát dokonce samotnou Poison Ivy. Další teorie říká, že by mohla hrát vlastně manželku Harveyho Denta. A dokonce se tam spekuluje o tom, že by mohla hrát takový jako gender flip, to znamená původně v komiksech je ta role mužská, ale tady by se to právě změnilo na roli ženskou. A je to role takovýho jako psychopata, který vlastně je posedlej Batmanem, posedlej Brucem Wayneem, je to jeho původně, myslím, dokonce nějak spolužák ze školy a on se pak obrátí proti němu a jako manipuluje tam těma ostatníma záporákama, který se pak vrhají na toho Batmana, takže tohle to by mohla být Scarlett Johansson. A spekuluje se ještě na teorie, mluví o tom, že by mohl Robert místo Catwoman dostat ještě takovýho nějakýho jako pseudo Robina, že by na to nemusel být sám, na to všechno, co se tam pravděpodobně bude odehrávat. Každopádně nám slibují, že to bude temnější, akční.
0: Takhle, čím dál to bude, tím to bude asi temnější, jako, ale na druhou stranu, někdy mně přijde, že nad tím jako sedí a přemýšlej, jak to jakoby vymyslet, že třeba možná prvotní nápad by mohl být úplně ten nejlepší. Víš, je škoda, že si ho nikdo nepamatuje, protože už je to dávno.
1: Možná, no, asi tak nějak to bude. Já myslím, že ona, hlavně ta komplikace toho Batmana je, že oni ty komiksy mají spoustu postav. Spousta těch příběhů je opravdu jako komplikovaných, zasahuje to do nějakých úplně jako dálek a ty pokud v tom nejsi zběhlej, tak samozřejmě ty než v tom filmu někoho jako představíš, rozpleteš to, abys to pak mohl zase zaplíst a rozplet to jinam. tak to by opravdu musel být jako seriál.
0: A chápu, že ještě taky musí bojovat s těma fanouškama, který ty komiksy znají úplně nejlíp ze všeho, mají to pročtený.

0: vědí všechno ano. ovšem a ve chvíli, kdyby se vlastně dopustili nějaké chyby, tak by tam došlo k nějakému opravdu hejtu a nějaká vlna nenávisti a řekla, to takhle vůbec nemělo
1: no,
0: být, on takový vůbec není. Takže chápu, že asi si dávají velký pozor, aby to bylo nějak přesný.
1: Dávaj si majzla na toho tučňáka, na toho...
0: Na toho Colina Farrella si chtěla říct.
1: Jo, přesně tak.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
2: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
5: pak hrnky,
4: flešky, kufříky, vyměním za kuponky,
5: škola volá.
6: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
8: Mami!
7: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
8: Vystřihovali jsme slena.
7: Vystřihovali.
8: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
9: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
11: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
13: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
14: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezaseko ses?
16: Ne.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM. FM.

0: Roisin Murphy, You Know Me Better. 8:27. Informace, které má opět další zaručené a možná to bude i tak trochu zklamání pro všechny fanoušky Sabriny Carpenter. Tak co tam je nového? Bylo odpočítávání, bylo. A co to odpočítávalo? Odpočítávalo to novou desku, nové informace, ne. Novou tour, nebo, ne. Nebo tak co?
1: Odpočítávalo to limitovanou edici vinylu.
0: Jenom takhle?
1: Jo. Na Taylor Swift a je mi jedno, jestli o mě napíše písničku nebo mi řekne nějakým slovem, který musím hledat ve slovníku. Já za tohleto obvinuju Taylor Swift, která rozjela tuhletu demenci
0: nechutnou hru,
1: že neustále vydáváš nějaký
0: starý věci.
1: Anniversary tohle, anniversary tamto, fialová edice, modrá edice, edice s jednou fotkou, edice s jinou fotkou, edice, když si koupíš 6 edic a složíš si fotku dohromady, vole, tak vzadu najdeš nějaký tajný něco, co ti vůbec nic neřekne a ona pak za ty 3 roky nic neudělá podle toho, ale vy o tom budete ještě točit 600 videí. Mm-hmm. Takže místo toho, aby nám Sabrina konečně hodila pořádnou kost,
0: tak se stalo co?
1: Tak z nás jenom zase chce vymámit peníze.
0: Jo. A stojí to aspoň za to, nebo já...
1: Já nevím. Takhle, už je to vyprodaný.
0: Takže to už ani nestojí. Tak už o tom ani nebudem mluvit. Ne, měl prostě, to být vinyl, tam měl být nějaký její otisk, že jo?
1: Jako jsou tady samozřejmě, je celý, je tady jeden vinyl, je komplet pusinkovaný, taky jsou tam vevnitř nějaký tady plagátek, kde je Sabrinina prdelka. Jsou na tom samozřejmě nějaký takový ty super trooper mega aplikace, že tady je nějaký parciální lák, tady se to leskne, tady to jako vystupuje. Takže samozřejmě ten vinyl vypadá krásně, pro sběratele určitě ano, co by ne. Pro ty, kteří jsme spíš doufali v nějakou novou muziku, abychom mohli teda směřovat k tomu Wembley a to, o čem jsme tady včera špekulovali, tak to se nestalo.
0: Tohle podpásovka, no.
1: No.
0: Já se půjdu podívat na ten její polibek, na ten otisk té pusy. Je nějaký nadrozměrný aspoň?
1: Není, jako dokud ten polibek není aspoň teda na naší tváři, tak to, mě to nechává takový... kladnou.
0: No jakože takhle, jo?
1: No.
0: Aha. I tak se jdu podívat.
1: No.
0: Je to Sabča.

Kytama comes and goes na Express FM 8.37. Jak si na tom stojí hlavní město s dopravními nehodami? Ulice Spořilovská, dva osobáky v sobě. Komplikace je také na nájezdu exit 58 směr D1, kde je požár vozidla. A pozor si dejte také v Legerově, kde máme dopravní nehodu. Je tam dodávka osobák v pravém jízdním pruhu a ještě tam je samozřejmě kolona, takže tam se zdržíte.

0: Tohle jsou Lato a Lukala Lottery, je 8 hodin a 40 minut. Před námi je Olivia Rodrigo. Ta před kolika? Vlastně v podstatě letos založila, před kolika? Letos založila festival, který se jmenuje Daisy Chain Fields. A bude o tomto víkendu, který je před námi. Vystupovat tam budou třeba Chapel Roan, budou tam Douchi, Garbage, Kecaj, Micky, samotná Olivia Rodrigo, Santigold a další a další. A co tam je k tomu, ještě ona vydala k tomu takový speciální single, který se v podstatě jako pojmenoval Serena Joy, což je podle příběh sluneční služebnice. Ano. Je to od té postavy z tohle z toho dystopického románu. No a tenhle ten single má právě limitku 500 kusů a to, aby holky, pro který je vlastně tenhle ten festival učený, protože tam zpívají a vystupují jenom samé ženy a je to právě pro ně, tak aby si to mohli naposlechnout ještě dřív, než na tom koncertě, na tom vystoupení to zazní.
1: Aha.
0: Tak jenom, aby
1: se viděli. Další limitka.
0: Další limitka, ale je to jenom 500 kusů a prodává se to v podstatě jenom v tom místním kalifornském Tustinu, v tom music shopu, protože tam ty lidé, ty ženy tam jdou, tam si to koupějí, tam si to poslechnou a potom jdou už přímo na ten samotný koncert a ten festival.
1: A pak to budou teda prodávat na eBay.
0: Pak třeba, možná i podepsaný, kdo ví. Já to opravdu jako netuším.
1: Na to si počkáme po víkendu.
0: Ano, po víkendu to tam možná bude, no.
1: Myslíš, že se tam stane něco, o čem se tady budeme povídat po víkendu?
0: To nevím, ale předpokládám, takhle, k čemu tam může dojít, je to, že dojde k nějaké společné, jako společnému vystoupení, někdo s někým si tam zaspívá nějakou cizí písničku ještě od někoho jiného a pak toho bude plný internet.
1: Jasně, takže nějaký virální moment by tam vzniknout mohl.
0: Mohl. Budeme sledovat.
1: Páč, já nejedu. Ty taky tam nejedeš.
0: Já už to nestihnu určitě.
1: To už to nestihnu.
0: Mám nějaký jiný plán. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swappy najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swappy. Otestováno se zárukou levněji. Na Swappy.cz.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Počkej, ty mě zveš do galerie?
8: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
7: A co tam budeme dělat celý den?
8: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
7: A pak?
8: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
7: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
12: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
13: Snídaně?
12: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
13: Oběd?
12: Divadlo Hibernia uvádí
14: romantický muzikál
12: Saturnin.
14: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
12: Od září 2026
14: v divadle Hibernia.
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
16: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Music. Music. First.
2: Express FM.
17: Novinka.
2: Novinka.
17: Express FM.
18: Archives a Georgia Smith.

0: Neil Kaj se Georgia Smith Get Me Down ještě před 9 hodinou. Mám tady informaci pro potetovanou báru, že se objevilo tetování. V podstatě je to taková nálepka, ale není to tak, jako když jste si to brali z toho bravíčka. Mm-hmm. Ale je to taková speciální nálepka, kde by to skutečně mělo být permanentní, to, ano, co budete mít na své kůži. Je to bezbolestný, což si myslím, že asi nejzásadnější pro spoustu lidí je tohle co odrazující.
1: Tetování musí bolet.
0: Musí bolet, jinak to prostě jinak to neplatí. Mm-mm.
1: Jinak to neplatí. Není to podle mě k tomu ten správný rituální prožitek. Bez té bolesti a bez toho všeho.
0: Jo. Tak dobře.
1: Já vám to neuznávám. Tyhle ty vaše bezbolestní nějaký nálepky. Z Pedro žvíkačky.

0: rychlý přehled zpráv.
1: S 9 hodinou jsou tady krátké zprávy. U Křivoklátu na Rakovnicku najel v úterý ráno vlak do spadlého kamení. Událost se obešla bez vykolejení, nikdo nebyl zraněn, 12 lidí bylo evakuováno a provoz na trati mezi Brounem a Rakovníkem je zastavený. Náhradní dopravu zajišťují autobusy. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa připravuje zrušení turistických a obchodních víz až 200 000 cizinců, kteří ve Spojených státech požádali o azyl. V noci na úterý o tom informovala agentura AP. Tenistka Markéta Vondroušová se podle očekávání odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži CAS proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Čekáme oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo déšť a výjimečně i bouřky. Teploty 21 až 27.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vašku, viděla jsem ho. Postava hudebního ředitele se myhla.
1: Ano, Saki mácela se tady ve dveřích, řekla dobré ráno a zase zmizela.
3: Ano, ale za chvilku se tu zase objeví, aby nám představil novinku tohoto týdne. A že to bude další náhřez.
1: Já ještě čekám, co z tebe vypadne.
3: Nic to, že se těšíme na Rabura, dorazí po 9. s novinkou, opět tak je úterý, vždycky nám dává jednu dopředu, jinak samozřejmě novinky až ve středečním driveu. My pro vás kromě novinky máme další muziku, 21 Pilots, Jungle a jejich The Wave. Vašek už hodnotil nové album, líbilo se mu.
1: Líbilo.
3: Říkal, že je to vibeek, takže můžete vibit.
1: Ano.
3: No a já teda upozorňuji, že i dnes tady máme dneska prodlouženou, budem tady až do 11. hodiny, mezi 10. a 11. bude naším hostem novinář Jiří Kubík.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Jo, týden později jsem si tedy udělal ten domácí úkol a ty Jungle jsem si poslechl komplet, to Sunshine, a musím říct, že to album je fakt velmi příjemný a kdo se chcete hodit do té prázdninové polohy, tak je to úplně naprosto ideální. Ahoj, Radku.
1: Ahoj, to je dobře.
2: To je dobře, máš radost.
1: Ano, já jsem teda celou diskuši neslyšel, ale věřím, že bude taková, že ty singly jsou takový, jak o tom hovoříš.
0: Ano, ano, přesně tak.
2: A stihnul jsi nějaké album poslední dobou celé, anebo pořád naposloucháváš spíš jako singly a hledáš novinky?
1: Popravdě řečeno, já moc ty desky nestíhám, protože těch singlů je prostě moc, ale mám pár desek, který jsem letos hodně poslouchal, například Charlie XCX poslední, tu postu rád pouštím, nebo Olivia Rodrigo, nebo nějaký český věci, třeba Past, nebo něco. To jsou moje čtyři desky letošně.
0: Když jsme u té české muziky, viděl jsem, že kapela Skyline bude dělat, Ježišmarja, ano, Ježišmarja, na to jsme se chtěli zeptat, bude dělat nějaký experimentální EPčko. My jsme tady měli takovou, jakože, že když něco experimentálního, tak se tam hraje na didgeridu nebo tak.
2: Jo, na didgeridu, no. To byl můj tip, když právě říkala Olivia Rodrigo, že to bude taky jako experimentálně, říkám, tak třeba tam bude i to didgeridu. To tam teda nakonec nebylo. Nakonec tam byl teda jenom pan Smith, takže v čem to bude experimentální?
1: Jako ty Skyline, no, já to jsem nechci pětat, tak každopádně to se ještě nesmí.
0: Ale my jo.
1: Nesmí se o tom ještě hovořit, každopádně není to experimentální v tom smyslu, že by se hrál na didgeridu, nebo že to bylo celý pospátku, nebo něco takového. Je to experiment jiného ražení.
2: Aha, takže zase to didgeridu nebude.
0: A my jsme se tak těšili.
1: Ale tak třeba brumle by tam mohlo být, tak si hraje.
2: Jo. Tohle to myslíš?
1: Vozembouk třeba.
2: Vozembouk, a to by byla, ale tvoje parketa, ne? Jako,
1: jo.
2: Hraješ
0: na nebo na hřeben by se mohlo hrát ještě.
2: Jo. No, nebo na lžičky, dobrý, tak to asi necháme bejt, tak na tyhle experimenty si teda počkáme. S jakou novinkou dneska přichází za námi?
1: Přicházím s novinkou od irské kapely Fontaines DC, která pro mě trošku nečekaně oznámila novou desku, protože ta jejich poslední Romance vyšla teprve před roce 2024. A byla to deska, která byla hodně přelomová pro tu kapelu, která je vystřelila opravdu mezi největší kapely světa, by se dalo říct dneska. A tak jsem si říkal, že to bude asi trvat díl, ale ku podivu hoši jsou plodní a vlastně skládali, i když vlastně byla na turné a skládali furt. A nová deska se bude jmenovat Dopamine Chamber, vyjde už 16. října a venku je první single, který se jmenuje Marianne, a je perfektní, takový jako cinematický, je to tak trošku depešáci jsou v tom cítit. Celá ta deska má být o eskapismu, o tom, jako kam utéct z té reality, a jsem na to zvědavej. Disku opět produkoval James Ford, který měl celkem jako závažný zdravotní trable minulý rok, kdy mu našli jako leukémii, ale nějak se z toho snad vykřesal a funguje. Takže, což je skvělá zpráva, a na tu desku se všichni těší a myslím, že to bude velká událost letošního podzimu.
2: Mám pocit, že Fontaines DC předtím, jako, že to trošku bylo takový tvrdší, že z tohohle prvního singlu, jako kdyby to malinko vyměklo, tak myslíš si, že ta deska bude jakýho ražení?
1: No, ona už ta minulá deska byla trošku takový posun víc jako písničkám, že oni první jejich desky byly taky syrovější, bylo to tak jako post-punk, a ta poslední se vlastně posunula trošku, takže podle mě to jako navazuje na tu poslední desku, že to jsou, budou to asi víc písničky. No.
2: Myslíš, že chtějí být víc popový, aby ten úspěch trošku, aby to víc jako
1: tak
2: vydělávalo?
1: Tak že to je spíš nějaká jako přirozená, prostě kreativní.
0: Už nechtěli být pořád jenom naštvaný.
1: No jasně, plus oni ty první desky byly docela dost rychlý hlavně, což člověk pak už je unavený, už se mu nechce hrát tak rychle. A tady ta písnička je celkem pomalejší.
0: Já jsem jako unavený, jak asi zpomalíme.
2: Zkušenost z kapely promluvila. Na začátku taky rychlejší.

0: potom už... To je to takový přirozený vývoj kapel.
1: Ano.
0: OK, takže si dáváme novinku od Fontaines DC. Marian, děkujeme.
1: Díky. Toto je Nová hudba na Express FM.

0: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrálu, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
4: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
5: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
6: Já tady žít nebudu.
5: O vztazích, které nejsou jednoduché.
7: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
5: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
8: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
9: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
12: Mami!
11: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
12: Vystřihovali jsme slena.
11: Vystřihovali.
12: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
13: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
17: Vyslev se na to, Franto!
18: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
19: Express.
20: Music first.
19: Express FM.

0: To about them time, 9:27. Podělal tě někdy pták, babu?
1: Jo, podělal.
0: Podělal. A? Sadila sis?
1: Podělal mě pták jednou, když jsem šla do divadla.
0: Ano.
1: Měla jsem zrovna docela jako novej kabát. Naštěstí mě tak jenom jako bzinknul. Nebylo to jako nějaký...
0: Jo.
1: Velký a naštěstí to nebylo na hlavu. Opravdu mi jenom takhle to ramínko, jako mi to tak jako šuch,
0: jasně,
1: lehce. Ale řekla jsem si samozřejmě, ty jeden ptáku zlobivej.
0: A vsadila jsi, nevyhrála
1: jsi. Vsadila jsem si.
0: A?
1: Vyhrála jsem.
0: Ne, ne.
1: A nakonec jsem stejně byla v mínusu, akorát mi to teda pokrylo tu sázku a část čistírny.
0: Jo, tak aspoň, že tak jako něco.
1: No.
0: Jenom proč, jako občas vám může přistát na hlavě cokoliv. Když jste třeba na festivalu, tak tam většinou lítají piva. To je jasný. Už jsme taky viděli, že tam lítali třeba nějaký ty pytlíky s tím vyměšováním.
1: Jasně.
0: Těch lidí, kteří prostě chtěli být v první brázdě, ano, a nechtěli opustit místo. Takže...
1: Když někdy moderují, rajčata lítají.
0: Tak ano.
1: Vejce lítají na politiky.
0: Já tady mám připravenýho Calvina Harrisa, ten hrál v Belfastu, tam měl koncert s Kasabian.
1: Ano.
0: A tam lítala pizza. Ale normálně holka prostě natáčela, že jo, ten koncert a najednou skutečně z krabice někdo prostě vyhodil tu krabici a letěla pizza a přímo přesně na její obličej. Takže je to normálně virální, je to i na NME, takže se na to můžete klidně podívat, že nemusí přiletět jenom, jako otázka je, jestli ještě byla potom k jídlu.
1: Kdyby mi přiletěla teplá pizza, takovou, co mám ráda, to by mi nevadilo.
0: To by ti nevadilo.
1: Ne.
0: To by si se sama olízala.
1: Ideálně, kdyby mi přiletěla jako frisbee, takhle, že najednou by takhle dveřma letěla pizza.
0: Ano.
1: A takhle by, jako nechce by mi letěla do ksichtu moc jako dort.
0: No a ona přesně...
1: Tak jako, že bych jí tak jako chytla.
0: Jo, a ona letěla přesně takhle na placa, to úplně, i ten mobil a celý to takhle kydlo.
1: To má někdo štěstí.
0: No, já nevím, jestli si vsadila, já se ještě podívám, co, hlepčky. No.
1: Ale takhle, když takhle třeba někdy jako, nevím, ležím doma a takhle mi přistane, jako, no, to jsme jinde.
0: Jo.

Charlie XCX Spring Summer 26, 9.35, aktuální čas, jdeme na silnice. Pokud jedete přes Rožnov pod Radhoštěm, je to ulice Nábřeží Dukelských Hrdinů, kde je dopravní nehoda a momentálně se vyšetřuje komplikace, také očekávejte v Praze D1, nájezd exit 10 směr tady Brno, tam si dejte pozor, osobák a nákleďák tam jsou v sobě. Další komplikace je na D5, 66. kilometr ve směru na Prahu, i tam je komplikace a to požár osobního vozidla. Express FM.

0: Červené víno na světlém koberci?
1: No a jdu na to. Můj nový tepovač Rowenta Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Rowenta. Chytrý úklid bez starostí.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Léto je tady. A s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
4: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Počkej, ty mě zveš do galerie?
6: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
5: A co tam budeme dělat celý den?
6: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
5: A pak?
6: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
5: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
11: Snídaně?
10: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
11: Oběd?
10: Divadlo Hibernia uvádí
12: romantický muzikál
10: Saturnin.
12: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
10: Od září 2026
12: v divadle Hibernia.
13: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
14: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
15: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
16: Jedině v outletu Pop Airport.
15: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
16: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
15: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
16: Více na pop.cz.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM.

0: Vašku, máte doma robota na luxování?
1: Jo.
0: Takový ten, co jezdí sám, naráží do nábytku, vyluxuje a zase zajede zpátky.
1: Ano.
0: Do domečku a tam se nabije.
1: Ano.
0: Už brzo by tě takhle po tvém bytě, kdybys náhodou potřeboval, mohl pronásledovat robot toaleta. V Šanghaji totiž na speciálním expu, který se zaobírá péčí o starší lidi,
1: ano,
0: představili právě společnost Yeban, tam představila věc, která se jmenuje, asi se to čte podle mě, asi Xiaoban. No a je to přesně to, co to je. Vypadá to jako tady ten robutek, co luxuje, ale je na něm záchod. Takže ty, když potřebuješ, tak si ho zavoláš. On se pomlátí prostě o židle, bude mít problém přejet přes prach, potom se ti přiveze, ty si na něj sedneš, vykonáš potřebu a on zase odjede. A když bude plnej, tak on zajede k tvýmu záchodu, kam ty jsi to nestih, a tam takovým speciálním ramenem do toho záchodu vysaje to, co je v něm,
1: mm-hmm,
0: a zase se nabije a bude čekat, až ho budeš potřebovat.
1: Jo, takže fekální zpráva takhle před 10. hodinou. Já třeba mám kamaráda, který to má vždycky na poslední chvíli.
0: No.
1: A nejsem si jistý, než by se takovýhle robutek záchodovej probil přes ty židle, až je přímo k tobě, pokud teda zrovna by nesídlil vedle tebe.
0: Jasně.
1: Neměl tu dokovací stanici vedle tebe, že by byl asi jednodušší si tam jako doběhnout.
0: Ale může ti aspoň vyjet naproti. Že když si ho nějak strategicky umístíš, tu nabíječku, a už úplně jdeš na poslední chvilku, tak vlastně ho jako takže, zavoláš,
1: dobře,
0: a vlastně si jdete naproti a tím se zkrátí ta vzdálenost.
1: Takže víš, jak to u nás vypadá? Takže uprostřed obýváku kuchyně a pracovny by byl hejzlí, kde bych já jako trůnil, protože jsem to nestihl o 5 metrů dál.
0: Přesně tak.
1: Takhle, ještě tak starý nejsem, takže děkuji za tuhle informaci, ano, ale budu jí mít někde uloženou a budu jí vést v patrnost ve chvíli, kdybych něco podobného potřeboval, tak se na to pojdu podívat.
0: Předpokládaná cena aktuálně je stanovená někde kolem 4 000 dolarů, to znamená přes 80 000 korun by vás stál tenhle ten pojízdný záchudek robot, co by vám jezdil naproti.
1: Za ty prachy si můžu udělat záchod i v kuchyni. I v obyváku, i v pracovně. Jako
0: ano, jo. Můžeš si samozřejmě taky do gauče tam vyříznout dírku do sedátka, už se nemusí zvedat, to je jako jasný. Hmm? To už nechám na tobě. A můžeš mít robota pod tím a ten bude jenom výjíždět a odvážet to. To jo. Je nápad! To je lepší možná!
1: No tak je to v podstatě jako, jak byl teďka ten záchod pro ty řidiče, který si nestihli dojít, než vyrazili, tak nakonec pod sebe dělají a tam mají potom takovou tu mísu, kterou vytáhnou.
0: Ale tady to samo odjede. Takhle bys to dělal, že bys vlastně jako seděl na gauči, kdyby bylo nejhůř, jo, tam by to proběhlo. A potom by jenom spoza vyjel ten robutek a on by to odvez. A za sebe pak přijel čistej.
1: Jo. No já nevím, nejsem to úplně...
0: Ale to jsem teda zapomněla říct, teď možná si řekneš, no jo, ale když se to takhle, jakoby bych seděl v té díře, v tom gauči, kdo by mě utřel a tohle. Prosím vás, tady ten záchudek, ten vás i jakoby otře, ošplouchne a osuší.
1: Tak tím si měla začít. To je jasný.
0: To je takhle jako vymakaný, to není jenom, že to
1: $4 000
0: naproti. To vás samozřejmě i očišťuje a ofukuje. Ano. I Poseidonu v polibe, když náhodou...
1: to je proběhne. Blup.
0: Tak vám to taky osuší.
1: No a my máme třeba doma modrou vodu, mm-hmm, takže to je jasný. Takže Poseidonu v polibe je prostě barvy modré.
0: To je krásný téma. Teď, jestli to slyší ten Jirka Kubík, co jsem dal ten rozhovor, tak se možná otočí a schová se v těch Seznam zprávách.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Připravovaná stavba dálnice D35 přes Český raj nezačne dřív než v roce 2033. Ředitelství silnice dálnice totiž musí úplně od začátku zpracovat posudek dopadu stavby na životní prostředí, což zabere nejméně 2,5 roku. V souvislosti s útokem na letiště Lipsko-Hále němečtí vyšetřovatelé objevili v okolí třetí dron a přibližně 50 gramů látky, která může být vojenskou výbušninou hexogen. Nález podle německých médií souvisí s incidentem ze začátku srpna, při kterém byl u letiště objeven dron s výbušninou a další dron pravděpodobně narazil do nákladního letadla DHL. Cyklisté na Vuelte dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě tohoto státečku Andoře La Vela. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie. Čekáme oblačno až zataženo. Taky se můžou objevit nějaké přehánky nebo déšť a výjimečně i bouřky. Teploty budou mezi 21 až 27 stupni Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: I po 10. hodině vám přejeme dobré ráno. Ano, i dnes máme prodlouženo. Veronika si užívá zaslouženou dovolenou a my jsme tady do 11. hodiny a tak jsme toho s Vaškem opět využili, abychom si pozvali hosta. Tím dnešním bude novinář Jiří Kubík a řeč bude opět o podcastech. Na Seznam zprávy můžete vlastně si poslechnout, ale i se podívat na podcasty Galerie osobností a Ve stínu, takže o tom bude řeč. Pokud byste měli nějaký dotaz, no tak prosím, my vám dáme prostor.
1: Ano, 602 604 903, tam pište vaše dotazy, všetečné.
3: Ano, nebo i poznámky klidně, nebo jenom pochvalu. Jirko, poslouchám pravidelně Galerii osobností, líbil se mi váš rozhovor a my mu pochvalu předáme, to můžete taky. K tomu skvělá muzika, Nicki Minaj, Gracie Abrams, ale teď už Youngblood, Loner.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Já už jsem na něj lákala, takže nebudu to zdržovat. Naším hostem je Jiří Kubík. Jirko, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jirko, ty jsi samozřejmě dlouholetý investigativní novinář, my tady vždycky říkáme tady naproti, protože u nás na třetím patře naproti Seznam zprávy.
1: Na druhé straně chodby, ano.
0: Na druhé straně chodby, přesně tak, samozřejmě šéfredaktor. Dneska seš tady kvůli svým podcastům.
1: Promiň, já už nejsem šéfredaktor.
0: Bývalý,
1: zaplať pambu, dva roky už nejsem.
0: Už zaplať, no, to až takhle to jakoby vyřešil.
2: Ale stejně ten návyk nějaký tam je, ráno se zbudíš a hnedka musíš se...
1: Úplně jiný.
2: Fakt, já jsem čekal, že jednou novinář, vždycky novinář, že prostě ráno se podívám a hnedka vidím, co je novýho, o čem jako...
1: Jo, to samozřejmě, ale to se podívám nejenom ráno, ale vlastně teď už tam zažívám takovou tu úlevu. Můžu říct každý ráno, zaplať pánbu, už nemusím na tu poradu, už nemusím se ptát kolegů, co pak dneska děláte, jo, tak...
0: A ani tě to neláká, nechybí ti to, že jsem tam jenom takovým očkem, nebo nechodí spíš za tebou, Jirko? Já tady mám jako, nekouknul by ses mi na to, prosím tě.
1: Takhle, to, že se s kolegama dál bavím a rád se s nima bavím o tom, co dělají, tak to platí dál, ale přece jenom ten úřad toho šéfredaktora, a fakt bych to nazval úřadem, je hrozně svazující. A když člověk do toho má tu ambici, kterou já jsem měl vždycky, to znamená být ještě aktivním novinářem, to znamená dělat i svoje věci, svoje reportáže, rozhovory, tak ta kombinace je opravdu hrozně vyčerpávající a mě těch 5 let tak stačilo, že teď už si opravdu 2 roky a čtvrt užívám toho, že tohle už opravdu nemusím.
0: Ale využíváš zase tu zkušenost, když na tebe něco zkouší tvůj šéfredaktor teď, že vždycky říká, prosím.
2: To je Robert Časenský,
0: ne? Já vím, jak funguje úřad šéfredaktora, prosím tě, nemusíš mi to vysvětlovat.
1: Ne, já s Robertem Časenským se známe opravdu dlouhý leta, protože on byl mým šéfem i v Mladé frontě Dnes, takže už je to možná dobrých 25 let, co jsme tak jakoby někde spolu, buď on mým šéfem, nebo kolegy, nebo tak prostě, takže se známe dobře a myslím si, že on je skvělý šéfredaktor, na rozdíl ode mě, on není tím autorem, takže on neřeší tam tu dvojkolejnost, kterou já jsem tam pořád řešil, a takže on by to třeba tím úřadem nenazval, protože tam cítí tu obrovskou zodpovědnost a opravdu myslím si, že to dělá skvěle a naplňuje ho to určitě a tak. Mě zas naplňuje moje práce teď.
0: O tom samozřejmě, co je náplní tvý práce, o tom se budeme dneska ještě poslouchat. Já připomínám, že Jiří Kubík je naším hostem. Můžete psát taky svoje dotazy nebo klidně i poznámky k podcastům, pokud posloucháte na 602 604 903.

0: Gracie Abrams, Look at my life, naším hostem v naší prodloužené je dneska novinář Jiří Kubík. Jirko, mě by ještě zajímalo, jaký byl ten tvůj vstup na tu podcastovou scénu, když vůbec přišla ta debata, hele, nechtěl bys podcast, nebo přišel jsi s tím sám, jaký to bylo vůbec, že jsi se stal v podstatě jako podcasterem?
1: Tak já jednak se považuji pořád za toho novináře, který ho dělám už kolik? 35 let, je to možný. No, takže tam jenom se to jako v průběhu času vyvíjí, že jo, tak já byl dlouhý leta novinář v psaných médiích, v novinách, tak tady jsem nejdřív nastoupil jako na web, na Seznam zprávy, když před 10 lety vznikly, dělali jsme videa, se Sabinou Slonkou jsme točili zvláštní vyšetřování, takový jako reportáže s týmem režisérů Vít Klusák, Filip Remunda, a takže to bylo pro mě jako takový vstup na zatím neznámý území, pro mě nějaká jako videožurnalistika. No a co se týká podcastu, tak tam jsem si dovolil využít toho, že jsem byl šéfredaktor. To bylo někdy v tom roce 2023. A řekl jsem si, že bych vedle té práce šéfredaktora mohl dělat rozhovory, a teď jaký, aby to nebyla jako konkurence k Marii Bastlový a ptám se já, tak jsem si vymyslel tehdy ten projekt, který funguje dodnes, jmenuje se Galerie osobností, a zvu si tam lidi, kteří jsou úspěšní v různých oborech, takže se mi tam střídají opravdu vědci, umělci, sportovci a tak dál.
2: Můžu se zeptat ty rešerže a takhle tu přípravu, to máš všechno ty na starosti, ne. nebo máš k tomu tým?
1: No, mám k tomu tým jménem Jana Mičová, to je moje skvělá editorka.
2: Takže pravá i levá ruka.
1: Pravá i levá ruka, která je editorkou i druhého podcastu, který teď děláme, ten se jmenuje Vestínu, a Jana Mičová je opět moje kolegyně, kterou znám už z 90. let z Mladé fronty Dnes, takže se opravdu strašně dobře známe, skvěle doplňujeme a jí to baví ta práce s těma rešeršema, s tou přípravou, a já to od ní vlastně dostanu tak jakoby připravené, o jakých tématech se s tím člověkem dá mluvit, a já si na tom vlastně vystavím ten scénář toho povídání s tím daným hostem a přidám si k tomu samozřejmě věci, které mě zajímají. Ale jinak, jak já jsem vstoupil do těch podcastů, tak to bylo tak, že jsem si řekl, že bych chtěl mít tenhle projekt Galerie osobností. No a ten už teda funguje víc jak 3 roky, no a pak, když jsem skončil s tou funkcí šéfredaktora, tak jsem rozjel projekt Ve stínu.
0: No a Galerie osobností, to je vždycky taková klasika, když by si provázel jako kurátor tou svojí galerií. Měli bychom třeba, klidně můžem nalákat posluchače. Máš tam fakt takový ten rozhovor, někdy to samozřejmě, jako někdy se hezky připraví, hezky to plyne, ale fakt takový, že jste si prostě s tou kolegyní říkala, tak to byla fakt jako bomba. Tohle to je naše Mona Lisa. Máš tam takovýhle nějaký rozhovory, na který bychom nalákali i posluchače, co by si mohli dát?
1: Určitě jo, a nalákal bych na ten poslední, co zatím

0: Vyšel. Ten byl s vědkyní Hanou Dvořákovou, což je skvělá žena, strašně skromný člověk, která se ocitla v 80. letech v laboratoři Ústavu organické chemie Akademie věd u profesora Holého, kde právě vznikaly ty látky, které se následně ukázaly jako účinné v boji proti HIV a žloutence typu B a vlastně zaznamenaly obrovský úspěch na světovém trhu. A paní Dvořáková se najednou ocitla, jako ona říká, na správném místě ve správnou chvíli a díky tomu, že ten lék, který tam vyvíjel, nebo tu účinnou látku, kterou vyvíjel profesor Holý v té tříčlenné laboratoři, tak a měl ten úspěch, tak vlastně jí z toho plynuly v dalších letech opravdu licenční poplatky a jsou to 100 miliony korun. A tahle paní vědkyně najednou začala říkat v tom rozhovoru, že byla úplně nešťastná, když jí začaly chodit tyhle ty částky, vlastně nevěděla, co s tím, necítila se s tím dobře, ona žije skromně, manžel žije skromně, oba jsou takový ne úplně praktičtí lidé, takže vlastně to byl rozhovor o tom šíleném úspěchu, o chemii a taky o tom, jak člověk může naložit s penězi, kterému najednou, nechci říct, spadnou do klína, ale přistanou. A manželé Dvořákovi se rozhodli založit nadační fond Experiencia vlastně na podporu mladých chemiků, takže vlastně ty peníze, které vzešly z vědy, tak oni se snaží zase dávat do vědy, aby to rozvíjelo vlastně schopnosti těch nových mladých vědců. Takže to je úžasný příběh a tenhle rozhovor, který jsme vydali před minulou sobotu, tak zaznamenal takový úspěch, že se to stalo nejčtenějším článkem na webu a zároveň to mělo obrovský jako i poslech jako v podcastových aplikacích, takže tohle bych považoval za jeden z těch mimořádných rozhovorů a mluvím o něm nejenom proto, že ten poslední a mám ho v živé paměti, ale že opravdu jméno, které možná na první poslech nikomu nic neřekne, řečeno ne úplně pěkně, tak tím příběhem dokázalo výrazně překvapit a lidi potěšit i podle těch komentářů, co psali.
1: Rozhodně to rezonovalo. My jsme tady totiž tou dobou zrovna měli stážistu našeho a on tady připravoval nějaký vstupy, prostě učil se toto. A on říká, to je hustý, oni tam mají tenhle týden tady tu vědkyni, já to tady teď čtu.
0: No to je bezvadný.
1: To je příběh, to jsem vůbec nevěděl, mu teda tak. Je jako lehce přes 20, jo, takže samozřejmě ano, pro něj některá ta jména naprosto jako neznám. A to jsem vůbec nevěděl, že máme takovýhle úspěchy, to se tady dostup přečíst, to zkusím jí dostat do svýho podcastu. Říkám, hodně štěstí. Ale rezonovalo to, vidíš, i takhle jako
0: no, a
1: generačně.
0: Ještě ti řeknu teda historku, že vlastně paní Dvořákovou jsem pozval do Galerie osobností proto, my to natáčíme ve studiu tady v televizním studiu v 6. patře, kde je takový tým kolegů profíků, ten televizní štáb a je tam kolega kameramán a zvukař zároveň Kuba Koudela. A ten mi někdy před, já nevím, 4 měsíci říkal, prosím tě, proč si nepozveš tu paní Dvořákovou? A já říkám, jakou Dvořákovou? No ne, to je taková vědkyně, strašně úspěšná, skvělá, tak jsem si šel dohledat, přiznávám, že jsem opravdu na první poslech jako nevěděl. A tak jsem sehnal kontakt, pozval jsem jí, no a takovýhle úspěch, takže za to může ve výsledku kolega zvukař.
2: Takže Jirka Kubík, to bych potřeboval do podcastu. Hodně štěstí.
0: Takže kdyby se měli námět, beru.
1: Dobře, tak klidně můžete posílat i náměty pro našeho dnešního hosta, kterým je Jiří Kubík. 602 604 903.
3: Express ráno.
4: Express ráno.

0: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
1: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky, škola volá.
5: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

0: Přesně tak. Nicki Minaj, Last Time I Saw You, naším hostem je stále Jiří Kubík. Jirko, my už jsme trošku probrali galerii osobností, tip jsme dali posluchačům, ano. Takže to je jasný. Pojďme se podívat ještě na tvůj druhý investigativní podcast Ve stínu, takže to je takový to tvoje děťátko, už si zahodil si pozici šéfredaktora a řekl sis, teď si konečně můžu udělat to svoje investigativní miminko.
1: Tak. Kdo je teďka Ve stínu?
2: Teďko Ve stínu, upřímně řečeno, je Pražská zoologická zahrada. To bych možná využil hned tady tu otázku, protože máme zítra v Troji, v Trojském pivovaru na podcastu Ve scéně první veřejné vystoupení našeho týmu Ve stínu a budeme se právě vracet k tématu, které loni na podzim otevřel Ve stínu kolega Jarda Hroch a to byla vlastně šikana zaměstnanců v Pražské zoologické zahradě v dobách ředitele Miroslava Bobka. Takže to tím žijeme teď. Jinak samozřejmě témata, která jsou Ve stínu a abych to dovysvětlil, jsou to témata, na která není moc vidět, respektive v té běžné zpravodajské agendě v médiích se tolik nevyskytují, protože se buď odehrávají někde daleko z centra, nebo je přebíjí v tom běžném provozu jiná témata a my se snažíme tyhle věci na to světlo tahat, jsou to věci, které jsou podle mě lidem velmi blízké, protože se dotýkají jejich života a snažíme se vlastně tou investigativní metodou zjišťovat, proč se to děje, jak se to děje, komu, kdo za to může a tak dál. Takže teď kromě zoo bych zmínil i téma, které budeme mít v neděli, což je náš klasický den publikační, tak budeme mít téma takových dopadů různých rozvodových konfliktů na děti, kdy je vidět, že stát, respektive soudy a OSPODy začínají uplatňovat takovou zvláštní metodu, kdy pokud se dítě ocitne uprostřed nějakého velkého konfliktu mezi mámou a tátou, tak tady začíná převládat nebo ne převládat, ale začíná se tu objevovat taková tendence toho z rodičů, ke kterému ty děti hodně tíhnou, tak obvinit z toho, že ten rodič může za to, že toho druhého ty děti nemají rádi. Uh-huh. A i když jsou to děti v pubertálním věku, které už mají svůj názor a umí ho nějakým způsobem zdůvodnit, tak se na ně pohlíží, jako by byly zmanipulované tím jedním rodičem. Je to takové hodně smutné téma, ale ukazuje se, že se děje něco tady v tom opatrovnickém světě, o kterém se v široké veřejnosti moc neví.
0: Jak vlastně vy hledáte ta témata, která jsou Ve stínu? Dobře, rozumím tomu, že třeba rozvody a příběhy, rozvody se dějou všude kolem nás, rozvodíme se hodně, boj o děti, tak to se najde. Ale jak třeba právě se začnou odhalovat kauzy typu zoo? Jako chápu, že kolega Hroch asi kauzu zoo, jakoby jasně, že tam asi byla nějaká spojitost. Dělám si srandu.
2: Tak tenhle fórek Jarda samozřejmě má moc rád.
0: Ale je to jako nějaký tip, že vlastně ty lidi s tím přijdou za váma trošku, že vlastně
2: nebo jak. Tak celý náš pořad je postavený na komunikaci s posluchači, se čtenáři, máme naši mailovou adresu vestinu@cz.cz, jako Seznam zprávy CZ, kam nám lidé píšou právě svoje tipy, které prostě je trápí, nebo oni se ocitli uprostřed nějakého konfliktu sousedského, nebo prostě v rámci firmy. Řešili jsme případ, nedávno se ozval člověk, který říkal, že je shodou okolností čerstvě odsouzený za to, že měl bohužel jako tragickou dopravní nehodu, způsobil kamionem na přechodu, přehlédl chodkyni, samozřejmě to mělo tragické následky a on najednou dostal nástup do výkonu trestu a do vězení a jelikož v 90% se odsuzují lidé k podmínce i při nehodách s těmito tragickými následky, tak nás zajímalo, kde je to dělítko, ta hranice, kdy najednou ten soudce rozhodne o tom, že ty půjdeš do vězení, tobě podmínku nedáme. Takže to nás zajímalo a v tu chvíli, kdy ten člověk se ozval, tak jsme měli spoustu dalších věcí rozdělaných a chtěl jsem mu říct, nebo jako nezlobte se, ale ozvem se vám, já nevím, za 2 měsíce a on říká, no já nastupu do toho vězení pozítří. Jo, takže jsme museli nějak přeorganizovat práci, vyslechli jsme toho pána, vznikla reportáž, která měla mimořádný úspěch a následně se taky ukázalo, když už jsem to začal zmiňovat, že nejvyšší soud se začal zabývat tím, jestli ten trest není opravdu mimořádně přísný a jestli tam ta soudkyně neudělala nějakou chybu, takže jsme evidentně jako se zaměřili na případ, aniž bychom to věděli, který je sporný i v rámci justice.
0: Mm-hmm. Ve stínu zůstaneme v Express ráno i za malou chvilku.
3: Express FM.

0: Jirko, celá řada těch kauz v podcastu Ve stínu nebo i tvých prostě investigativ je samozřejmě o nějakém lidském příběhu. A teď je tam, samozřejmě tam musí být ty informace, ta fakta, ty důkazy tohle. A na druhé straně jsou hodně silné emoce. Vždycky někdo něco prožívá, je mu ublíženo, ukřivděno, cokoliv. Jak se v investigativě a jak vy v podcastu Ve stínu v těch sériích tohle balancujete? Ty emoce, ty informace a to vlastně, aby to pořád zůstalo nějak vyrovnaný.
1: Tak asi je to opravdu o tom nějakém běžném balancování, protože jedno bez druhého si myslím je ochuzené. Já myslím, že fakta tam být musí a emoce tam chybět nesmí, respektive proč by tam měly chybět, když v celém tom příběhu jsou a jsou naprosto přirozené, takže já bych se jim jako nebránil, nebo bych ty podcasty, ty příběhy jako neočišťoval o ty emoce, ale samozřejmě všechno, co natočíme, zveřejníme, na čem pracujeme, tak musíme opírat o fakta, takže ano, stává se občas, že se ozve člověk, tak jak už jsem říkal, že to je vlastně ten způsob té naší práce, že přijímáme náměty od lidí, od posluchačů, čtenářů, tak se ozve člověk, který je plný emocí, zahrne tě do mailu, ti tam napíše prostě spoustu slov, jak to určitě je, a naše první otázka je, no a můžete to něčím doložit, máte to o co opřít, no a když tam následuje takové to zjistěte vy, tak samozřejmě cítíš, že ten člověk hodně jako vaří z toho, co, jak to prožívá, ale není to o co opřít, nejsou tam třeba nějaké rozsudky, dokumenty a tak dál, takže tam je to mnohem složitější s tím pracovat, protože je to zase na tom posouzení, jestli k tomuhle námětu, jestli tam napřít tu naší energii a začít pátrat po něčem, co je možná úplně na vodě. Stane se to občas, že prostě jdeme po něčem, co se ve výsledku ukáže, že je jinak, pak to samozřejmě nezveřejníme, anebo se nám stává to, že ten výsledný tvar toho podcastu je možná překvapivý i pro toho původního pisatele, protože se tam najednou ukáže, že on sám tam udělal nějakou chybu, že on sám se tam zachoval nějak hloupě minimálně, a pak vidí v těch komentářích čtenářů, posluchačů, kteří na to reagují, že ty lidi si o něm myslí něco, ale zároveň my se snažíme ten jeho problém, příběh prostě popsat tak, jak je, a někdy lidi dělají chyby, tudíž tam prostě se i ukáže, že kdyby on se choval nějak jinak, tak se mu bohužel nemuselo něco nepěknýho pak přihodit.
2: Ale když ty emoce, v podstatě jako už potom převezmete, vy to s tím pracujete, přenáší se i na vás, jako na tým? Myslím si, že takhle to možná Bára myslela, jo. Že ve chvíli, kdy najednou, jako si říká, to bezpráví úplně, že to s tebou clouma, že přijdeš domů, říká, představ si, tohle to je úplně...
1: Určitě, je, jako to bezesporu je to lidský, že to prostě člověk nějak navnímá, prožívá, s tím člověkem mluví, stráví s ním spoustu času, doma to vypráví manželce, ale pořád tam musím se mít o co opřít, takže když to náhodou jako není čím doložit, tak to zůstane v rovině těch emocí. A kdy já jsem zažil takový opravdu největší sebezapření při natáčení, kdy jsem se musel opravdu hrozně držet, protože tomu výsledku bychom se jinak nepřiblížili. A to byl podcast, který vznikal ještě dřív, než byla ta pravidelná Ve stínu každou neděli podcast. Byla to tehdy série, která se jmenovala Ve stínu nejlepší kamarád. Vznikla v létě 2022, nebo v létě 2022 jsme ji zveřejnili, ona vznikala půl roku a bylo to o případu sexuálního zneužívání na základní škole před x lety, kde jsme měli oběť, měli jsme muže, který ještě v tom dětském věku byl zneužíván svým třídním učitelem. A třídní učitel byl odsouzený k podmínce za to zneužívání před lety, ale dodnes všem říkal, jsem nevinný, bylo to na mě ušitý, a ten kluk trpěl tím pocitem, že je vlastně, že mu nevěřej. Jo. A já jsem tehdy natáčel verzi toho kluka, muže, už v tu dobu, a zároveň toho učitele. A ten učitel souhlasil s tím, že budeme natáčet, protože on mě bude přesvědčovat o tom, že je nevinný. No a já, abych samozřejmě tu jeho verzi pochopil, natočil, nechal ho mluvit, tak jsem se musel při tom rozhovoru hrozně držet, protože ne, že bych chtěl vyvolat pocit, že mu věřím, ale prostě nechtěl jsem ho za každou cenu, v každý minutě, v každý jeho větě konfrontovat s tím, že v rozsudku se říká, v posudku znalci napsali a tak dál. Takže vlastně tam vzniklo takový jeho vyprávění a vlastně díky těm dvěma verzím, kluk a učitel, vlastně vznikla ve výsledku ta síla toho vyprávění, že najednou ten posluchač slyšel jednak dvě verze a zároveň my jsme to celé prokládali těmi fakty, která byla v těch rozsudcích a v dalších dokumentech a najednou se ukázala ta síla a pan učitel následně měl pocit, že se stal obětí nějakého komplotu, podvodu, že přece to mělo být o tom, že je nevinný. A ne, že tady budeme dokazovat jeho vinu. Ale ta vina byla v těch rozsudcích pravomocných řečená.
2: To je děsivý, končíme teda takový.
0: Ne, končíme, dobře, končíme jako tipem na skvělý podcasty od Jirky Kubíka a celého týmu, ať už je to Galerie osobností nebo Ve stínu, pokud jste ještě neměli šanci si poslechnout, tak tímto zveme k poslechu nebo ke sledování nebo ke čtení, samozřejmě všechno vzniká hned v několika verzích. Jirko, moc děkujeme, že jsi byl dneska naším hostem, že jsi přišel.
1: Já děkuju za pozvání. Express FM.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
8: Snídaní?
7: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
8: Oběd?
7: Divadlo Hibernia uvádí
9: romantický muzikál
7: Saturnin.
9: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
7: Od září 2026
9: v divadle Hibernia.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Aiko, Why Not Baby? 10:47, nejvyšší čas opustit tuto palubu.
1: Opuste loď!
0: Nepotápí se, to je jenom vzkaz pro nás, to byste věděli.
1: Jo, ne, to je jenom jiná šichta. To není. To není, že to. Míša je přes palubu, tak já jdu vylovit a po 11. hodině už tady na Expressu.
2: Novinka. Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Venku čeká celý svět, přeci nebudu doma, říkáte si možná. My pro vás máme pár tipů na výlet, tentokrát do naší metropole. Máte-li rádi přírodu, vaše kroky by měly vést do Prokopského údolí, kde kousek od metra najdete skály, lesní cesty, potok i jezírko, k Hostivařské přehradě a do přilehlého lesoparku, do Modřanské Rokle nebo do obory Hvězda s krásným historickým letohrádkem. Milovníky památek nadchne Břevnovský klášter, jeden z nejstarších u nás, barokní zámek v Troji s botanickou a zoologickou zahradou nebo vodáckým kanálem poblíž, novoměstská radnice na Karlově náměstí s výstavami a výhledem z věže, karlínská invalidovna nebo blízký kostel svatých Cyrila a Metoděje a taky krásný gotický areál Anežského kláštera na Starém Městě. Až budete unavení, energii můžete načerpat u západní hranice Prahy a Středočeského kraje. Pivovarský dvůr v Chýni spojuje poctivou českou kuchyni s historií bývalého klášterního hospodářství a nabízí ideální zastávku na rodinný oběd, cyklovýlet i víkendové posezení s přáteli. Na jídelním lístku nechybí klasiky jako pečené koleno, smažená játra, žebírka, stejky nebo poctivý tatarák. Během roku navíc restaurace pořádá tematické gastronomické akce. Od staročeských hodů až po kachní nebo husí hostiny, které často doprovází živá hudba. Pivovarský dvůr myslí i na rodiny s dětmi, nechybí dětský koutek ani letní zahrádka a je také oblíbeným místem pro pořádání svateb, rodinných oslav nebo firemních večírků. Stylové ubytování najdete v ikonickém tančícím domě. Hotel v téhle architektonické perle nabízí kromě pohodlí i nádherné výhledy a výbornou polohu jen pár kroků od slavných pražských památek. Přes den můžete navštívit Karlův most, Pražský hrad, Národní divadlo nebo si užít plavbu po Vltavě a večer vás čeká nezapomenutelný pohled na rozsvícenou Prahu z panoramatické restaurace Ginger a Fred přímo v tančícím domě. I Praha má zkrátka co nabídnout, tak si řekněte nebudu doma a vyražte do naší metropole. Prázdniny se pomalu loučí a s nimi i náš cyklus s hashtagem nebudu doma. Všechny tipy najdete na webu expressfm.cz/nebudu-doma.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujala vás Praha? Pak si užijete pobyt v top hotelu Praha s rozsáhlým wellness a polohou blízko slavných památek. Nebo v Chateau St. Havel, který spojuje zámecké ubytování s klidným prostředím a relaxem v privátní vířivce. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Novinka. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel vetem novely rozpočtových zákonů nechrání veřejné finance, ale vetuje možnost sestavit zákonný a realistický rozpočet. Na tiskové konferenci před dnešním jednáním sněmovny to řekla ministryně financí Alena Schillerová. Věří, že dolní komora veto přehlasuje. Dronový útok na východoněmeckém letišti Lipsko-Halle z počátku srpna ukázal, že Německo je reálně ohrožené. Na tiskové konferenci před začátkem výjezdního zasedání německé vlády to dnes řekl kancléř Friedrich Merz. Brzy hodlá oznámit, komu útok připisuje. Německá média mezitím uvedla, že vyšetřovatelé poblíž letiště našli třetí dron a stopy výbušniny Hexogen. Policie zahájila stíhání dvou lidí a dvou firem v souvislosti s hospodařením a financováním klubů v tenisovém prostředí. Poznatky o trestné činnosti získala při prověřování dřívější rozsáhlejší kauzy kolem Českého tenisového svazu. Jednoho člověka viní mimo jiné ze zpronevěry peněz, druhého pak ze zkreslování údajů v účetnictví. A co se týká počasí, tak dneska očekáváme oblačno až zataženo, místy s občasným slabým deštěm a teploty kolem 17 až 21 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

od jedný. Aspoň třeba budete po obědě a pokud se vám nebude chtít ještě vrhnout hnedka do práce, tak my pak můžete reagovat, protože proběhne určitě nějaká otevřená diskuze. Nicméně ještě úplně nevím, který redditový téma dneska vyberu. Uvidíme. Necháme se překvapit, ale začínáme s hudbou. Maisie Peters a Questions.

0: Tohle je Post Malone, nově zasnoubený Post Malone a 21 Savage, Rockstar a za malou chvilku Somber anebo Foul a What AD.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
3: Já tady žít nebudu.
2: O vztazích, které nejsou jednoduché.
4: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
2: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
7: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Express FM.

0: Britské duo Royal Blood chystá nové album, s ním i turné po Velké Británii. Rozhodli se pro menší koncertní prostory. Bubeník Ben Thatcher vysvětlil, že menší sály podle nich mnohem líp odpovídají energii nové desky. A kytarista Mike Kerr zase říká, že v komornějším prostoru je kapela mnohem blíž publiku a celý koncert je tak intenzivnější. No a co to nové album, co ta nová hudba? Royal Blood prej chtějí svůj zvuk zase posunout. Tentokrát se podle Mikea Kera nechali inspirovat mimo jiné Motorhead a jejich nové skladby mají být výraznější, těžší a postavené hlavně na bicích a base. Pro kapelu, která je tvořená jen dvěma lidmi, je prý čím dál těžší neopakovat sama sebe. A právě omezení spojená s formátem Dua, ale podle Kera zároveň fungují jako zajímavý tvůrčí motor. Royal Blood vydají svoji pátou studiovku s názvem Dead Company 13. listopadu a my tady z ní máme ochutnávku.
1: Novinka. Express FM.

Na Express FM doznívají YouTube se svým jedním z posledních tracků s názvem Street of Dreams. Před námi jsou Royal Otis. Před chvilkou jsme tady měli duo Royal Blood, tak teďka máme duo Royal Otis a track Claw Food. Tak jsem si říkala, proč někdo pojmenuje svoji skladbu Claw Food? Protože klo jsou drápy a fut je noha a opravdu existuje termín drápovitá noha, což je deformace, při který jsou prsty na nohou ohnutí v kloubech do tvaru drápu a tlačí v obuvi. Zpočátku jsou prsty ohebné, ale časem stuhnou. A pro boha, proč by o tom někdo zpíval? Australský duo Royal Otis má takhle pojmenovaný track, ale ta píseň je o pocitech zahlcení, manipulace a ztráty kontroly. Navzdory bolesti a těžkostem z textu čiší smíření a síla čelit životním překážkám čelem, místo toho, aby zbaběle ten hrdina utekl. Nicméně je to o pocitu sevření, ze kterého nemůže člověk utíct. No a proto ta drápovitá noha, která je taky sevřená a nemůže s tím nic dělat. Je crazy.

0: Počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
2: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Máme skvělou zprávu pro fanoušky Tame Impala. Kevin Parker a jeho kumpánie jsou momentálně na severoamerické části svého arénového turné Deadbeat a nyní oznámili nová vystoupení ve Velké Británii a Evropě na příští rok. Na léto je naplánována série hlavních vystoupení a festivalových vystoupení, přičemž na všech koncertech bude přeskakovat duo Wet Leg a teď ta špatná. Česka se tato informace netýká. The Weeknd dokončil pětidenní vyprodanou sérii na stadionu Wembley a během svého působení ve Velké Británii vybral na charitu více než 350 tisíc dolarů. Mezi 7 koncerty přelákal více než 450 tisíc fanoušků, přičemž vstupenky se zakoupili lidé z téměř 150 zemí. Peníze podpoří Globální fond pro vzdělávání a také podporuje reakci světového potravinového programu na globální krizi hladu. Obrovské světové turné Olivie Rodrigo začíná příští měsíc v Severní Americe. Společnost Ticketmaster oznámila, že získala zpět vstupenky na americkou a kanadskou část turné, zakoupené překupníky a nyní je zpřístupní fanouškům za nominální cenu. Fanoušci, kteří si dosud nezajistili vstupenky na turné, budou mít přednost a k dispozici budou také vstupenky Silver Star v hodnotě $25.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ústavní soud odmítl stížnosti společnosti Albert proti pokutám za klamavé slevy. Pokuty vyměřila maloobchodnímu řetězci Česká obchodní inspekce a postupně je potvrdily jednotlivé krajské soudy i nejvyšší správní soud. Čtyři stížnosti, které se v součtu týkaly pokut za 490 tisíc korun, sloučil ústavní soud do jednoho řízení. Důvodem odmítnutí je prý zjevná neopodstatněnost. Americká média už delší dobu rozebírají kontroverze kolem poradkyně amerického prezidenta Donalda Trumpa Natalie Harp. 35letá žena, jež tvrdí, že jí Trump zachránil život, měla pracovat v Bílém domě rok bez prověrky. Stanice CNN rovněž zjistila, že Harp při útoku na Capitol v roce 2021 psala příspěvky na Trumpovu podporu. Mluví se o ní jako o nejbližší a nejoddanější poradkyni amerického prezidenta. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na pětistovce. Z kilometru se český kajakář kvůli viróze odhlásil. A dneska očekáváme oblačno až zataženo, místy s občasným slabým deštěm. Teploty kolem 17 až 21 stupňů Celsia. Je 12 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

zbraň svému spolujezdci, ale ten ji odmítl. A zbraň si pak vzal Davisův synovec Orlando Anderson. A právě on měl podle téhletý výpovědi začít střílet. Tupac tehdy seděl v autě ve Vegas, bylo mu jenom 25 a po střelbě byl těžce zraněný a o 6 dní později zemřel. Policie už tehdy podezřívala toho Andersona, který ale svoji účast na vraždě popíral a on zemřel v roce 98, takže se před soud už logicky nikdy nepostaví. Davis dnes tvrdí, že u celé věci byl, ale samotný výstřel nebyl proveden jeho rukou. Obžaloba ho přesto viní z toho, že útok zorganizoval, opatřil zbraň a dal pokyn k odvetě. Důvodem měla být potyčka v kasínu, do který se Anderson zapojil jen několik hodin před Tupacovým zastřelením. Obhajoba ale upozorňuje, že Davis svoje příběhy v průběhu let měnil a mohl si některé detaily vymyslet, aby na svojí knížce a slávě kolem případu vydělal. Po téměř 30 letech tak zůstává pořád otázka, kdo skutečně seděl v autě, ze kterého na Tupaca padly ty smrtící výstřely. To zjišťuje teďka soud v Las Vegas. Tohle je Tupac, California Love.

0: Interpol, See Out Loud na Express FM, kde nás za chvilku čekají Fontaines DC, nebo nejhranější song týdne. A taky na mě tady vyskočilo nějaký nový info o Zaklínačovi, tak se o to s váma podělím.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás. Music.
6: First. Express FM.

Fontaines DC a Starburster na vlnách Express FM. My všichni fanoušci Zaklínače si budeme muset ještě pěkně počkat. Vývojáři z polského studia CD Projekt Red totiž potvrdili, že Witcher 4 vyjde nejdřív v roce 2028. Nová hra bude začátkem úplně nové trilogie a hlavní postavou tentokrát nebude Geralt, ale už dospělá Ciri. Příběh naváže na události třetího Zaklínače a slibuje obrovský otevřený svět, pořádnou dávku akce a příběh, který by měl hráčům zůstat v hlavě ještě dlouho po dohrání. Na hře už pracuje víc než 500 vývojářů. Šéf studia Michal Novakovský fanouškům vzkázal, ať nechají tým pořádně makat. A ano, čekání bude dlouhé, ale podle něj bude stát za to. No a jedna dobrá zpráva přece jenom přichází dřív. Už příští rok má vyjít nový rozšíření pro Witchera 3 s názvem Songs of the Past. No, takže ve čtyřce nebudeme hrát za Geralta, ale já teda doufám, že tam nějakou roli hrát bude. A otěže převezme Ciri, ale teda až za 2 roky. Damn, I look old. Express FM. Oh.

Tohle to jsou Turnstile, Seeing Stars. 5 minut po půl jedné na Express FM. Jdem se podívat za bratry Gallagherovými z Oasis, protože Liam napsal na sociální síti X svýmu bráchovi Noelovi vzkaz. Pro boha, oznamte už to turné, všichni z toho šílíme. Vypadá to teda, že Liam čeká stejně jako fanoušci, až Noel zveřejní oficiální oznámení. Spekulace nabírají na obrátkách. Organizátoři koncertu už získali povolení pořádat velký akce v Knebworthu, tedy na místě, kde Oasis v roce 96 odehráli své legendární koncerty. Podle zákulisních informací by se tam kapela mohla příští rok vrátit a dokonce hned na 6 koncertů. A pak se taky ještě mluví o 12 večerech na stadionu Etihad v Manchesteru, ale Oasis nic z toho oficiálně nepotvrdili. A jedno už naopak Liam potvrdil poměrně důrazně. Oasis podle něj příští rok nebudou hlavní hvězdou festivalu Glastonbury. Takže fandům nezbývá než čekat, kdy bratři Gallagherové konečně řeknou, co a kdy mají v plánu. My si pustíme jednu z jejich největších asi skladeb Live Forever.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Počkej, ty mě zveš do galerie?
6: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
5: A co tam budeme dělat celý den?
6: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
5: A pak?
6: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
5: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
9: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Auto. Branka, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Carlita, Sophie Tucker, Manhattan. To je novinka tady u nás na Expressu. Carlita je turecko-italská DJka a producentka, která má překvapivě klasické hudební vzdělání, protože ona je vystudovaná čelistka. A tohleto byl její společný single s americkou dvojicí Sophie Tucker, který byl napsán jako milostný dopis New Yorku. Myslím, že se docela poved. Do 13. těsně vedle. Do 13. tady bude hrát ještě Georgia Smith, Mitski, no a nebo právě teďka Confidence Man, So What.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Se zdravotnictvím je spokojeno 74% Čechů. Evropský průměr spokojenosti je přitom výrazně nižší, 56%. Vyplývá to ze Stada Health Reportu 2026. Vesnici Pomá na jihu Francie v podhůří Pyrenejí zasáhlo tornádo, které poškodilo 300 domů. Zranění utrpělo 41 lidí, z nichž 15 skončilo v nemocnici. Dva ze zraněných jsou v kritickém stavu. Bouřky připravily stovky domácností o dodávky elektřiny a narušena byla i letecká doprava. Zimní stadion v Přerově čeká rozsáhlá modernizace. Radní města schválili záměr vypsat veřejnou zakázku na rekonstrukci chladicího zařízení a ledové plochy. Investice v hodnotě přes 70 milionů korun má zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz. A dneska očekáváme oblačno až zataženo, místy s občasným slabým deštěm a teploty kolem 17 až 21 stupňů Celsia. Je jedna odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Jamiroquai, Cosmic Girl, v úterý, krátce po jedné odpolední, jdeme se podívat na ten český Reddit. Mě tam zaujalo téma, které se jmenuje, jaký byl nejhorší, nejabsurdnější nebo i nejlepší český překlad z jakéhokoliv jazyka, se kterým jste se setkali. V jednom z překladů Skyrimu byla hromada velmi pochybně přeložených dialogů. A nebyly to zrovna věty, co by šlo vyložit dvojznačně. Často byla blbě přeložená i různá ustálená spojení. Pamatuju si dobře jenom to, že Now I have some time to kill bylo přeložené jako Teď mám čas zabíjet. Hodně často ten překlad měl úplně opačný význam, než co bylo v dialogu. Jako kdyby někdo break leg překládal doslova a tak podobně. V jednom z dílů Sběratelů kostí jedna postava v českém dabingu říká z ničeho nic, je těžké být pacient. Mimo kontext situace. Pak mi došlo, že někdo asi jenom blbě přeložil It's hard to be patient. Nechápu, že se nikdo v produkci nepozastavil nad tím, že to v kontextu nedává smysl a ani jazykově. A jednou na karaoke textech existovala verze Babies on Fire od Die Antwoord, která byla přeložena úplně šíleně. Byla tam slova jako Matko Smilník a název songu zněl Dítě v ohni. Ale to bylo zjevně schválně, protože když to člověk četl, začal po první sloce padat smíchy ze židle.

0: 21:16 k tomu. Za malou chviličku to tady rozpálí Hugel se svým letním hitem Moving to the Sun a taky Purple Disco Machine a Kungs.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Moon Club. Nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
9: Express. Music first.
10: Express FM.

Posloucháte Express FM, kde máme téma z Redditu, jaký byl nejhorší, nejabsurdnější nebo i nejlepší český překlad z jakéhokoliv jazyka, se kterým jste se setkali. A ještě než se vrhneme na ty komentáře, který spadají pod tady to vlákno, tak mi přilítla zpráva. Tak já mám jeden. V jednom z dílů Přátel, kde Rachel rodí, se objevuje úchylný doktor, který v češtině pořád řeší brouky a mluví o nich, když ji vyšetřuje. Až později mi došlo, že jde nejspíš o Beatles, protože jinak to prostě je moc divné. Nicméně nemám to potvrzené, protože v angličtině jsem Přátelé nikdy nesledovala. Dala bych za to ale ruku do ohně. Přece jen se to překládalo už 20 let zpátky, krátce po převratu. Hele, nevím, jak to je. Já jsem asi Přátelé v originále nikdy neviděla, takže těžko říct. A pak ještě Jaren píše, nejhorší překlady jsou u článků na TN.cz. Článek pojednával o tom, jak dlouho vydrží vorvaň, sperm whale, na jedno nadechnutí a tak dále. A bylo to přeloženo, jak dlouho vydrží velrybí spermie na jedno nadechnutí. Děkuju, to jsem se pobavila. Teďka mrkneme ještě na ten Reddit. Půjdeme od spodu a tam někdo píše, vzpomenu si hned na film Protivný z prostý holky. V originále tam Lindsay Lohan říká I have really bad breath in the morning a v češtině to přeložili něco jako ráno se mi opravdu špatně dýchá. Jiný píše, I was trained by the best British intelligence. A přeložili to jako mám vycvičenou britskou inteligenci. Pak Breaking Bad a české titulky. V nějakém díle, kde sedí celá rodina a myslím, že Skyler potřebuje kojit mimino, proběhne tahle hláška. It's my sister-in-law's breast. Přeloženo v titulkách jako je to sestřino zákonné prso. A Max Payne 3, přestřelka v přístavu, we're screwed, přeloženo do češtiny jako jsme přišroubovaný. Express FM.

Posloucháte Express FM, kde nám dospívává Maja Hawk svůj single Missing Out. A máme tu téma z Redditu. Jaký byl nejhorší, nejabsurdnější nebo i nejlepší český překlad z jakéhokoliv jazyka, se kterým jste se setkali? A někdo píše, Toyota Yaris ukazuje v infotainmentu číslo rozsah, protože někdo tupě přeložil anglické slovo range místo dojezd. V Simpsonových Lenny řekl, že má šťastný suspenzor a zatáhl si za kšandy. Až po letech, když jsem uměl anglicky, mi došlo, že v originále říká suspenders, kšandy. Drop dead cynical, padlí mrtví cynici. Homeless guy hanging around your school, bezdomovec visící okolo tvé školy. Ve Warcraft 3 byla původní hláška I'll give it a shot. V češtině to přeložili jako já ho zastřelím. A pak někdo psal, přátelé, nevím, který díl. Joey je naštvaný na Chandlera. Chandler mu hodí míč. Joey ho naschvál nechytí a míč rozbije lampu. Chandler na to řekne, that was my bad. Překladatelé si řekli, že v dabingu řekne, to byla moje postel. A pak ještě přišla zpráva od Tomáše. Ahoj Míšo, já jsem odkojen jednohlasným dabingem 80kových filmů na videu a tak poté, co se tlumočník zakoukal do napínavého děje filmu Ninja s Franco Nerem a černý ninja pronesl, měl jsem tě zabít už tenkrát, načež už ho Nero dobrých 15 vteřin katanou připravil o hlavu a překladatel to doháněl větou, to řekl ještě, než ho zabil. Odpustím celkem ledasco. Možná jedna věc mi trhá uši, a to proto, že to slýchávám opakovaně, většinou v akčních filmech je hláška Let's rock and roll, nebo jen Let's roll, a nebo jen Let's rock, což je ve smyslu tak pojďme na to, nebo jdeme na to, překládána, no vlastně nepřekládána, jako pojďme rock and roll, tak to se vždycky směju. Ahoj Tomáš. No věda, za malou chviličku si tady pustíme ještě Empire of the Sun, Cage the Elephant, teďka Calvin Harris a pak mrknem na ty nejlajkovanější komentáře.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Music. First.
7: Express FM.

Tohle jsou Cage the Elephant, Beaches in Tennessee na vlnách Express FM, kde máme ještě pořád téma z Redditu. Nejlajkovanější komentáře k tématu, jaký byl nejhorší, nejabsurdnější nebo i nejlepší český překlad z jakéhokoliv jazyka, se kterým jste se potkali. Tak jdeme postupně k tomu vrcholu. Někdo tam psal, kopíruju, Rogere. Jakože copy, Roger, no to je jedno. Running out of beer, běžíme od piva. Někdo píše, můj absolutní top je z jednoho dílu Buffy, kde postava říká větu Do you know the feeling when you have to bail in the middle of a conversation? A nějaký génus to přeložil jako, znáš ten pocit, kdy musíš zaplatit kauci uprostřed konverzace? Jiný píše, sice není český, ale slovenský, ale je úplně výborný. A to sice oficiální slovenský dubbing prvního Far Cry, se kterým se ta hra prodávala v obchodech. Běhat po ostrově, zatímco na tebe borci s dýglem řvou páči sa ti jablka a otvorím si na teba konzervu, je peak gamingu. Pak ještě je stará fanouškovská čeština pro GTA San Andreas, kde překladatel očividně nerozuměl slangu, protože větu I'm gonna check around the block přeložil jako porozhlídnu se kolem krychle a I need some hose, jako potřebuju nějaký motiky. A nejlajkovanější je, kdysi ve filmu Nekonečný příběh pořád mluvili o nějakém místě jménem Sando Noriko. V originále je to Southern Oracle, jižní věštírna. Generál Attorney je klasika a v jednom díle seriálu Columbo byla mrtvola ve vířivce a několikrát tam zmiňovali jakéhosi pana Jacuzziho a nedávalo to vůbec žádný smysl. Tak. To bylo docela výživný. A já musím říct, že těm lidem docela závidím, že si takovéhle věci pamatujou, protože já se občas někde s něčím takhle setkám, ale moje hlava vypouští prostě. Děkuju, že jste se zapojili a zase za týden v úterý tady vytáhneme něco z Redditu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hrad Kámen ve stejnojmenné obci na Pelhřimovsku bude po tříletých rozsáhlých opravách znovu otevřený od soboty. První den bude přístupný zdarma. Modernizované expozice propojují historii památky a sbírku historických motocyklů. Během letošního léta zasáhly Evropu 4 vlny veder. Podle dat britského deníku Guardian při nich zemřelo minimálně o 35 tisíc lidí více než je běžné. Jen v Německu, Francii a Španělsku přesáhla úmrtnost dohromady 25 tisíc lidí. V číslech přitom stále chybí srpnové statistiky. Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového utkání se Slavií 700 tisíc korun. Derby se uskuteční poprvé od květnového nedohraného zápasu v Edenu, který předčasně ukončili výtržnosti slavistických fanoušků. A dneska očekáváme oblačno až zataženo, místy s občasným slabým deštěm a teploty kolem 17 až 21 stupňů. Jsou dvě odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Barry Can Swim. Return to Vivo, krátce po druhé odpolední na Express FM. Hip-hopový průkopník a rapper Dr. Dre se nebojí AI, naopak jí vítá. Producent říká, že AI pro něj není hrozbou pro hudbu, ale jednoduše novým nástrojem kreativity. Přirovnávají k technologiím, které dneska považujeme za naprostou samozřejmost. A když se například objevily v minulosti automatický bicí nebo synťáky, tak se prý taky našli lidi, kteří je odmítali. A podle Dreho je to s umělou inteligencí podobný. A sám ji používá přímo ve studiu a říká to naprosto takhle otevřeně, ale on ji nepoužívá proto, aby za ně vytvořila celou skladbu, ale aby zjistil, co dokáže udělat s jeho vlastní hudbou. A taky přiznal, že ho zajímá, kam až se tahle ta technologie může v té hudbě dostat. Taky podle něj existuje spousta producentů, kteří už AI používají, jen se k tomu nechtějí přiznat. Což si myslím taky. Takže dost možná už dneska posloucháme hudbu vytvořenou pomocí umělé inteligence, aniž bychom o tom věděli. No a podle Dreho je to všechno teprve začátek. Takže tohleto je Dr. Dre Talking to My Diary.

0: Tenhle track se jmenuje The Difference. Rozdíl. Ano, rozdílná hudba tady bude hrát za malou chvilku, protože to budou Bleachers, I Wanna Get Better, anebo třeba taky Olivia Rodrigo. A podíváme se, který hollywoodský herec má sociální sítě, i když dělá, že ne.
1: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
7: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
8: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
9: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
10: Mami!
9: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
10: Vystřihovali jsme slana!
9: Vystřihovali?
10: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
11: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější.

0: A čas pro vás.
1: Nový Mačaspot je tady. Mača Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské mači. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku mačastation.cz. Těšíme se na tebe.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Music. First.
7: Express FM.

Rodrigo, Stupid Song na Express FM. Ten herec, který dělá, že nemá sítě, ale přitom je má, je Andrew Garfield. On totiž nemá žádný oficiální profil, ale úplně bez Instače není. Přiznal, že má tajný účet, na kterém Instagram používá stejně intenzivně jako spousta dalších lidí. A nemá z toho ale dobrý pocit. Přiznal, že ho děsí statistiky času stráveného u obrazovky a že má pocit, že tímhle způsobem odevzdal obrovské množství hodin vlastně ničemu. Na svém tajném profilu ale nesleduje žádný hollywoodský drby. Zajímají ho především lidé, kteří vyrábějí keramické předměty, anebo třeba japonští řemeslníci. Garfield se při tom sociálním sítím dlouhodobě vyhýbá, nebo to aspoň teda říká. Rozhodl se proto mimo jiné, co v roce 2010 hrál spoluzakladatele Facebooku Edwarda Severina ve filmu The Social Network, sociální síť. A herectví ho podle všeho už asi taky zas tak jako nenaplňuje, protože letos sice pracoval téměř rok v kuse, ale přiznal, že kdyby mohl, tak by se radši už stáhl z Hollywoodu někam na anglický venkov, opracovával dřevo a pozoroval ptactvo. Zatím ale z Hollywoodu nemizí. Brzy ho uvidíme ve filmu Příběhy kouzelného stromu a taky ve snímku Artificial, kde stvární šéfa OpenAI Sama Altmana. A na to se těším.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Už za dva dny, ve čtvrtek, odstartuje legendární taneční festival Creamfields. A tyhle festivaly, respektive návštěvníci, jak se zdá, se neobejdou bez podpůrných aditiv. To ví i policie, a tak s předstihem vyrazila zrekognoskovat terén. A nález byl opravdu velký. Policisté vykopali přibližně 204 kanistrů s oxidem dusným a velké pytle obsahující tablety extáze, MDMA a ketaminu. Více než 80 tisíc hudebních fanoušků se tak bude muset obejít bez fetu. Fanoušci Sabriny Carpenter se marně těšili na novou hudbu. Slibované odpočítávání přineslo jen starou hudbu v novém obalu. Dva roky starý vinyl s deskou Short and Sweet je už tak jako tak vyprodaný. Streamovací giganti zpřísňují pravidla pro umělou inteligenci. Po platformách jako Spotify, Tidal nebo Beatport přichází s rázným krokem vůči transparentnosti v hudbě i Apple Music. Oficiálně potvrdil, že během letošního roku zavede viditelné značení Made with AI pro nahrávky vytvořené pomocí umělé inteligence. Označení se může týkat nejen samotné hudby nebo kompozice, ale i vizuálního cover artu nebo videoklipu. Výkonný ředitel Apple Music odhalil zajímavá data o chování posluchačů. Více než 33% skladeb měsíčně doručených na Apple Music je ze 100% vygenerováno umělou inteligencí. Reálná poslechovost je však minimální. Čistě AI generovaná hudba tvoří méně než 0,5% z celkového objemu streamu. Posluchače tedy stále jednoznačně preferují lidskou tvorbu.
2: Express FM.

0: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
1: Začalo samočištění a vysoušení.
0: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
4: Já tady žít nebudu.
3: O vztazích, které nejsou jednoduché.
5: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
3: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čeka. V kinech od 20. srpna.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky, flašky, kufříky
6: vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
11: Snídani?
10: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
11: Oběd?
10: Divadlo Hibernia uvádí
12: romantický muzikál
10: Saturnin.
12: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
10: Od září 2026
12: v divadle Hibernia.
13: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
14: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
15: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
17: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Express. Music first. Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to byla Jazzy a Chris Lorenzo, Invisible. Mně se o Jazzy dneska zdálo normálně, že jsem v nějakém krámku a hrála tam Jazzy a ten prodavač se tam s někým bavil a říká, tyjo, co je to za písničku a kdo to zpívá? No a naštěstí jsem tam byla já, abych mu to řekla. Říkám, hele, to je Jazzy, to je její novej track Invisible, dobrý, co? No, to je taková kulturní vsuvka, která někoho nezajímá. Teďka už se blížíme třetí odpolední, to znamená, že tu máme fun fact nakonec. Myslíte, že Francouzi taky říkají francouzskému líbání francouzské líbání? To by bylo divný. Prostě proto výraz neměli, ale pozor, až do nedávna. V roce 2014 byl do francouzského slovníku zařazen výraz galoše, což znamená líbat s jazykem. A já si teda umím představit romantičtější slova, než zrovna něco, co připomíná gumový galoše. Koukala jsem, že ve francouzštině se řeknou galoše galošes. Takže prostě. A francouzský líbání je galoše. Takže je to hodně jako hodinky holinky. Je to těsný. Tak jsme zase o fous chytřejší. Tak a tady tím já se loučím a budu se těšit zase zítra mezi 11. a 3. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kvůli technickým potížím, se kterými se při projektování nepočítalo, neskončí generální rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem v původním termínu na konci letošního roku, ale až na sklonku května 2027. Více práce stavbu také prodraží, nově jsou náklady vyčísleny na 720 milionů korun. Vyplácení přislíbené půl miliardové dotace ale ohroženo není. Kanadská vláda dnes dopoledne místního času oznámí odvetná cla za dovozní poplatky, které na Ottawu uvalily Spojené státy. Koncem minulého týdne zkrachovala obchodní jednání mezi Kanadou a USA. Washington kvůli tomu zavedl 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů. Kanadský premiér Mark Carney následně oznámil, že jeho země zavede od 8. září odvetná cla ve stejném objemu. Může to být důležitý prvek, který mu dopomůže ke třetímu dakarskému titulu, anebo pro Česko objeví dalšího šampiona ze slavné rally. Nicméně v příštím ročníku závodu bude mít Martin Macík vedle sebe ještě jeden týmový kamion, který bude řídit Michal Walter, letos šestý. Stalo se to, co si nejen čestí fanoušci přáli, že si budeme zájemně krýt záda a fungovat jako jeden tým, uvedl Martin Macík. Co se týče počasí, tak máme převážně velkou oblačnost a lokální přehánky. Večer bude od jihozápadu srážek přibývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy kolem 25, na horách kolem 14. Na Express FM právě startuje o hodinu dříve odpolední drive a až do 19. hodiny tu s vámi budou Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: A jak už Petr naznačil, o hodinu další Express Drive s námi dvěma. Tohle byly Jungle, jejich The Wave.
1: No kdo to má? Řekni mi, kdo to má o hodinu delší vysílání.
0: No tak jako když pomineme Vaška s Babu a Míšu.
1: Nás včera, zítra, pozdější.
0: tak jako nikdo.
1: Jo, no nicméně, že bychom to nějak vošulili, se bát nemusíte. Jsme pečlivě připraveni, takže krom hudby a vědeckých nějakých studií vás čekají zajímavosti. Knihy vynecháme?
0: Ano, Maruška má dneska velký den, protože má předváděčku své knihy, nebo jako debatu s fanoušky své knihy na závisti, takže dneska má jiný program, než přijít k nám mluvit o knihách, což samozřejmě jí přejeme, že všichni tři fanoušci přijdou se s ní o tom pobavit.
1: Ale já si myslím, že vy byste si tu knihu mohli přečíst, protože my víme, Michal, určitě, já z doslechu, že ta kniha je dobrá, skvělá. I když je trochu syrovější. A mohli byste nám dát vědět, co si o ní myslíte?
0: Jo, můžete, no. Můžete, pokud jste ji už četli, Marii Irovou na závisti, tak klidně nám napište. Nás to zajímá, 602-604-903. Je to kniha, která možná vám trošku otevře oči, co se rodinných vztahů týká, protože Zaklínadlo, vždyť jsme přece rodina, se tam objevuje docela často a ne v úplně pozitivním duchu.
1: Já už jsem toto říkal, jsou to v podstatě takový vlastníci v psaný podobě.
0: Je to trochu podobný, no, přesně. Dokud nebydlíš s rodinou pod jednou střechou, tak se tomu můžeš smát a asi to tak jako je, no.
1: No a co se týká hudby, tak dojde na Nothing But Thieves nebo Monkey Business, takže určitě to bude i hudebně pestré.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: poslechu Express Drive. Za chvíli vám nabídneme Nothing But Thieves a nebo třeba Old School a taky.
1: A také vám nabídneme jednu zajímavost ze světa sportu. Já mám jeden zajímavý vynález a taky jedna nepěkná nešvar.
0: Nepěkná nešvar? No tak to se musíme podívat.
2: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
3: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
4: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
5: Já tady žít nebudu.
4: O vztazích, které nejsou jednoduché.
6: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
4: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čeka. V kinech od 20. srpna.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
9: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
10: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Express Old School. Dnes se v Old Schoolu vydáváme 59 let nazpět do Belleville v Illinois, kdy se narodilo čtvrté dítě Bobovi a Joanne Tweediovým. Dali mu jméno Jeff Scott Tweedy. No a o pár let později se stal šéfem, nebo frontmanem, chcete-li, a kytaristou bandy Wilco.
1: Ano, Wilco je respektovaná formace, která v podstatě už zažila lecos. Ti, co její tvorbu mají rádi, tak na ní přísahají a nedají dopustit. Pohybuje se někde na hraně indie rocku, ale i alternativního country nebo folku, chcete-li. A poslední desku vydali, mám pocit, před 3 lety, jestli se nemýlím. Ano, před 3 lety pod názvem Cousin. A jinak těch desek mají na svém kontě něco kolem 13 nebo 14, no, takže bohatou diskografii.
0: Ano, ale Jeff Tweedy není jenom frontmanem Wilco. On má prostě za sebou další kapely jako Uncle Tupelo, The Minus Five, Lucifer, Raccoonist a ještě stále je činný také v Golden Smoke a Tweedy.
1: No to jo.
0: Je to prostě takovej hyperaktivní týpek, který dneska tedy slaví 59. narozeniny.
1: Přesně tak, a on se, i jeho syn se potatil a občas si s tátou zahraje, takže evidentně talent mají v rodině. Já přiznám se, mám jen některé desky od Wilco a ty jsou velmi, velmi dobře hodnoceny. Mimochodem, ta poslední se musím opravit, teď jsem našel, že jim ještě vyšlo EPčko v roce 2024.
0: EPčka nepočítám.
1: No ale zajímavostí je, že ho produkovala Kate LeBon.
0: Aha, tak to je zajímavý.
1: Jo, a zase, co se týká hodnocení, tak samozřejmě jako totál dobře, že jo.
0: Zatímco Petr má doma několik desek Wilco, tak já se přiznávám úplně bez mučení. Mě dneska Old School rozšířil obzory. Já o kapele Wilco v životě neslyšel.
1: No já ti nějakou desku půjčím.
0: No, tak to bude žodnej. My si dáme jejich pecku Heavy Metal Drummer, což je teda na takový spíš jako country docela vtipný název.

0: Podle atmosféry dozývající skladby jste se mohli cítit, jako když máte v náručí celý klub. To byla Rose Grey.
1: Co měl v náručí Ian Fleming, tak to bylo po té, co se proslavil díky agentu 007, asi spousta žen, peněz.
0: Já vůbec nevím, jak vypadal.
1: No ale takovej docela frája, on totiž to trochu psal podle sebe.
0: Takže Anglán fešák, jo?
1: Anglán jako takovej normální týpek, jako nebyl to žádný jako prostě Sean Connery, jo.
0: Jak ale jsi říkal,
1: jako,
0: že se jmenuje?
1: Ian Fleming.
0: Jo, takhle, dobrý, promiň.
1: No, v pohodě. No, co taky měl, tak to byla rutina právě, když ty knihy psal, jo. Tak poslouchej. Vstával v 7.30, takzvaně z ptáčky vstával, jo. Dal si koupel v oceánu, potom snídaně, to byly míchaný vajíčka, a do 10 hodin seděl v zahradě.
0: Takže on bydlel někde pěkně na venkově u oceánu.
1: No na venkově, jako já mám pocit, že to byly nějaký Bahamy nebo něco takového.
0: Jo, úplně jako mimo Velkou Británii.
1: Ano, ano, úplně tam, kde mohl plavat v oceánu, což dělal hned potom, co mezi 10:15 psal 1500 slov každý den.
0: Napsal
1: 1500 slov každý den. Potom šel ve 12:15 šnorchlovat. Jo, našel tam nějaký třeba lobstry neboli humry, jo, potom jako se vrátil a dal si pár růžových džinů po obědě. A oběd teda. Jo. Od 2:30 do 4 měl siestu.
0: Samozřejmě.
1: Potom ve 4 odpoledne hodinu seděl v zahradě a šel si zase zaplavat.
0: Ano.
1: V 5 odpoledne napsal dalších 500 slov.
0: A teď mě nech hádat a následují růžový džiny.
1: To už tady není napsaný, ale měl, jo, vlastně jako je to tady napsaný, couple of powerful drinks, takže pár drinků silnějších, aby mu to dodalo kuráž. No a potom v 7 večeře a scrabble s manželkou N.
0: To je krásný.
1: No a v 10 už do postele. Bez manželky pravděpodobně, aby 7.30 zase byl ready na další denní rutinu. A to je hezká rutina, to by se mi líbilo.
0: To je dobrý denní režim, co?
1: No, jako...
0: Hele, já jsem si jako nemohl vybavit, tak jsem se podíval. No. To je simpoš.
1: Jo,
0: vypadá
1: simpoš.
0: Něco mezi Kaulim z profesionálů a princem Charlesem, nebo Karlem, chcete-li, ale on musel být docela jako ostrej, protože on je námořní důstojník.
1: Hmm? Říkám, on to psal trochu podle sebe.
0: Takže jako podle mě ten neměl problém vystěhovat do spodu.
1: Hmm? A přitom si v klidu šnorchloval a hledal tam humry. Možná je pak měl k tomu obědu, to už tady moje zdroje neuvádí.
0: No, tak jako hele, dožil se nějakých jako 58 let.
1: To možná ty džiny.
0: To ty džiny. Express. Express Drive.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Počkej, ty mě zveš do galerie?
5: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
4: A co tam budeme dělat celý den?
5: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
4: A pak?
5: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
4: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
6: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídani?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Velikán velkofilmů Ridley Scott ani v 88 letech nepolevuje a přináší postapokalyptické sci-fi Vzhlížet ke hvězdám. Film vychází z podmanivého bestselleru Petra Hellera a láká na mimořádné herecké obsazení v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem, Margaret Qualley nebo Guyem Pearcem. Poté, co pandemie téměř vyhubila lidstvo, mladý civilní pilot Hick si spolu s vojenským specialistou na přežití Benglim vybudovali funkční izolovanou usedlost v drsném postapokalyptickém světě. Když ale Hick zachytí záhadný rádiový signál, vydává se do neznáma hledat naději na lepší život. Po boku Jacoba Elordiho hraje velkou roli stárnoucí pes Jasper, kterým je Higovým nejlepším parťákem, ochráncem a emoční oporou.
2: It's no surprise how fast civilization can disappear. We're the survivors.
3: There are people out there.
4: They need our help.
5: Shoot first and inquire afterwards.
6: Ow! Okay, tough guy.
7: We are eventually gonna take off.
8: Yeah, that's the plan.
9: Shoot the roof!
1: Věřte, nevěřte, od premiéry prvního filmu o čarodějnickém učni z Bradavic, Harry Potter a kámen mudrců, už uběhlo čtvrt století. A proto se poslední prázdninový týden vrací začátek příběhu do českých kin, kde poběží s původním českým dubbingem, v němž mladého čaroděje namluvil Vojtěch Kotek. Promítat se bude od 27. srpna do 2. září v rámci každoroční celosvětové akce Back to Hogwarts, která připadá na 1. září, tedy den, kdy podle příběhu studenti vyrážejí bradavickým expresem z nástupiště 9¾ zahájit nový školní rok.
10: Pan Potter
11: bude chodit do té nejlepší školy čar a kouzel a budeš zatraceně dobrý, až se v tom kapku posvičíš. To jízku na čelem nemáš odříznutí, Harry.
12: Harry Potter dorazil do Brada.
10: Od vás můžeme čekat velké věci.
12: Kdo je jediný kouzelník, kterého se Voldemort kdy bál?
0: Express Filmex
13: na Express FM.
14: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
13: Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ex-prezident Miloš Zeman je podle svých slov v pokušení znovu kandidovat na prezidenta a voliči se mají nechat překvapit, jak se rozhodne. Sám rovnou zmínil, že nechce být českým Joe Bidenem. Ten se stal americkým prezidentem v 78 letech. Zemanovi je nyní 81 a pokud by teoreticky kandidoval a uspěl, do úřadu by nastupoval v 83 letech. Dronový útok na východoněmeckém letišti Lipsko-Halle z počátku srpna ukázal, že Německo je reálně ohrožené. Na tiskové konferenci před začátkem výjezdního zasedání německé vlády to dnes řekl kancléř Friedrich Merz. Brzy hodlá oznámit, komu útok připisuje. Německá média mezitím uvedla, že vyšetřovatelé poblíž letiště našli třetí dron a stopy výbušniny Hexogen. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o dva body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové čtvrté místo z 6 účastníků skupiny B. Dnes noci bude zataženo až oblačno, místy, zejména v Čechách, se vyskytne déšť nebo přehánky. Na jihozápadě Čech může být kránu i polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 11. V dopravě pozor na nehody, které komplikují situaci v ulici Purkyňova v Kroměříži, v ulici Rígrova v České Třebové v okrese Ústí nad Orlicí, v ulici Střelecká v Hradci Králové, v ulici Pražská třída v Hradci Králové nebo na silnici 1043 u obce Dolní Břežany, okres Praha Západ. Máme po 16. hodině, pokračujeme odpoledním drive na Express FM. Příjemný poslech vám přeji, Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tracy Abrams, Look at my life, to je už, řekl bych, stálice našeho playlistu. A pět novinek vám nabídneme zase zítra, ale to je za dávnou a dávnou dobu až.
1: No a...
0: Ježiš, promiň.
2: Promiň ty.
0: Jo.
2: A do dávný...
0: Jsi zapnutý?
2: Jsem zapnutý. Hlavně, že nejsem vypnutý. A do dávný doby se teďko podíváme i my, když do relativně dávné doby. Automatický dveře. Dnes bereme v podstatě jako naprostou samozřejmost. Přijdeme k supermarketu, do nemocnice, do hotelu, dveře se sami otevřou, pak se zase zavřou. Jenže důvod, proč vůbec vznikly, ten byl mnohem praktičtější než nějaká touha po nějaký supertechnice. Prostě lidi měli plný ruce. Dokázal by si stipnout, kdy se objevily jedny z prvních moderních automatických dveří?
0: Podle mě to bylo v řeznictví. Nějakým, kde potřebovali odevírat dveře do chlaďáku a měli právě plný ruce toho bučku, tak potřebovali odevřít.
2: To je správně. A kdy?
0: Kdy? Hele, bude to už strašně dávno. Ono jako přesně, jak říká, že to není zase tak dávno, bude to třeba jako už ke 100 letům, si myslím.
2: No, jako nejsi vůbec daleko od pravdy, protože za jedny z prvních moderních automatických dveří jsou považovány ty z roku 1931. Stojí za nimi američtí inženýři Horace Raymond a Sheldon Robby, kteří je instalovali v jedné restauraci v Connecticutu. Číšníci tam totiž neustále nosili talíře a nápoje a otvírat dveře přitom nebylo jako vůbec pohodlný. Systém už tehdy fungoval poměrně chytře. Používal světelný paprsek, který zaznamenal přicházejícího člověka a dveře automaticky otevřel. A celý zařízení, včetně instalace, stálo tehdy $100. Skutečný boom automatických posuvných dveří ale přišel o více než 20 let později. A tentokrát za to mohl vítr.
0: Aha.
2: V texaském městě Corpus Christi bývalo tak větrno, že se klasické dveře samovolně otvíraly nebo naopak prudce zabouchávaly. Prosklená křídla tím navíc mohla být poškozená, takže ty tabulky se samozřejmě rozbíjely a Američané D. Horton a Lew Hewitt proto v roce 1954 přišli s posuvnými dveřmi, se kterými vítr tolik necvičil. První systém těch posuvných dveří ještě neměl dnešní pohybová čidla. Před těma dveřma ležela taková speciální podložka, nebo rohožka, řekněme, na kterou, když si stoupnul, tak si stoupnul zároveň na tlakový spínač a dveře dostaly pokyn, aby se otevřely. V roce 1960 se pak první komerční automatické posuvné dveře dostaly na trh. Od té doby se ta technologie samozřejmě výrazně změnila. Dnešní posuvné dveře používají pohybové, mikrovlnné nebo infračervené senzory a dokážou poznat, že se k ním člověk přibližuje. A z vynálezů, který měl původně ulehčit číšníkům život a nebo museli vyřešit s nimi texaský vítr, tak se v podstatě stala technologie, kterou dnes používají miliony lidí denně. A já jsem si u tohohle toho vzpomněl, jestli jsi viděl jeden z dílů Homolku, tak tam si koupí nový auto a říkají, co budeme dělat?

0: spolupráce Fisher and Tones and I a jejich Favor. No a o jedné laskavosti budeme mluvit i za chvilku.
1: No a taky o australsko-skotsko-irský spolupráci jsem chtěl dodat. Ano, protože budeme hrát Snow Patrol s Kylie Minogue, to si asi chtěl naznačit. Ano. Ale já jsem myslel, že budeme mluvit o tom, že jeden hotel udělal laskavost cyklistům a ti se mu odměnili vpravdě dobře.
2: Ano, v současné době se jede druhý největší cyklistický závod a tomu se budeme věnovat hned na dvakrát. Jednou trošku z negativní stránky a jednou z té pozitivní, kterou si zmínil.
1: Tak pojďme začít radši tou negativní. Ať to pak zabijem tou pozitivní.
0: Good luck.
3: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
4: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
5: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
6: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
9: No já tady žít nebudu.
8: O vztazích, které nejsou jednoduché.
10: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
8: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
11: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
12: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
13: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
14: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
15: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
16: Mami!
15: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
16: Vystřihovali jsme slana!
15: Vystřihovali?
16: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
17: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
18: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
19: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
20: Express FM.
21: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Sweety a Her a jejich duet Closer uzavírá další půl hodinku. Express Drive je 16.30 a my vás stále zdravíme s Express FM.
1: No a v té druhé půlhodince se podíváme na letošní Vueltu, kde se zatím neřeší jen výkony cyklistů a jedním z největších témat prvních dnů se stala 28-letá španělská influencerka Erla Jones, kterou si pořadatelé najali, aby závod přiblížila mladším fanouškům. Na Instagramu a TikToku má dohromady přes 6 milionů sledujících, tahle ta holčina, ženština spíš teda, a proslavila se hlavně videí, ve kterých na veřejnosti flirtuje s neznámými muži.
0: Aha. No a takže teďka flirtuje s cyklisty.
1: A přesně stejný styl přenesla i mezi profesionální cyklisty.
0: Hej, Tadej!
1: První velký rozruch vyvolala u Tadej Pogačara. Slovinského šampiona opakovaně oslovovala jako Pogačitar. Vyzývala ho, aby ji svezl, a když se k němu konečně dostala, zeptala se ho, proč pokaždé, když ji vidí, hyperventiluje. Pogačar nejdřív vůbec nechápal, co po něm chce, a pak odpověděl v podstatě jen tím, že přece dýchá 24 hodin denně. Jeho tým si následně u pořadatelů stěžoval. Ještě citlivější byl ale její další pokus. Jones si vybrala britského cyklistu Joshe Tarlinga a prohlásila, že jí jeho rozhovory sice příliš nevycházejí, ale že má ještě 20 dní na to, aby si ho získala.
0: Aha.
1: Jenže právě Tarling prožívá mimořádně těžké období. Pouhých 8 dní před startem Vuelty zemřel při závodě v Portugalsku jeho 19-letý bratr Finley. Při osmé etapě Volta a Portugal se srazil s vozidlem, které nebylo součástí závodu, a dostalo se na trať do protisměru. Josh se přesto rozhodl na Vueltu nastoupit a hned v úvodní časovce skončil třetí. No a právě tahle kombinace vyvolala silnou kritiku. Zkušení cyklistí novináři poukazovali na to, že sportovci by neměli být jen objektem pro lacinou virální zábavu. Kritizovali navíc samotné pořadatele za to, že vůbec tý influencerce, která nemá vůbec jako o cyklistice poskytli přístup do prostor, kam se běžně dostanou jen akreditovaní profesionálové. Vuelta nakonec couvla, Jones na závodě zůstává, ale už nemá volný přístup k jezdcům a před každým rozhovorem musí mít souhlas týmu.
0: No hura. No, totiž samozřejmě chápu touhu pořadatelů přiblížit trošku to zákulisí a tu cyklistiku lidem, kteří právě se o ně normálně nezajímají, a tím pádem najmout někoho, kdo není úplně v tom kovaný, ale zase by měli najmout někoho, kdo je taky trošku svéprávný.
1: No ono, o tom, to si teďko zmínil, to se vlastně jim povedlo, protože se o Vueltě mluví.
0: Ale
1: zatím úplně ne kvůli tomu, kvůli čemu by si přáli.
0: No, za chvilku ti řeknu, že zase i Vuelta má teďka takový jako pozitivní zářez. Úterní odpoledne na Express FM.

0: skladba Drama King v podání Sports. No a my se od Drama Queen na Vueltě přesuneme k malinko sympatičtějším věcem.
1: Ano, na Vueltě totiž mimo jiné zastihla závodníky velká bouře s kroupami. To asi si možná zaznamenal.
0: Takže závod musel být přerušen.
1: Byl přerušen a oni se uchýlili do hotelu. No a ten hotel najednou obsadilo prostě několik desítek cyklistů. Oni s tím nepočítali, ale popasovali se s tím úžasně. No a teď jim chodí skvělý hodnocení. Jo. Hmm. Takže třeba tým Picnic Post NL jim napsal, že je to, že to bylo velmi příznivé a jako, jak to říct, objímající přijetí a že moc děkují tomu staffu, tomu personálu, že tam mohli se schovat, že jako jim vlastně dali přístřešek před tím. Dali jim 5 z 5 samozřejmě. Tobias Johannessen, ten napsal, že to je výborná lokace, když je zrovna krupobytí a mají tam skvělý ručníkový servis, když 180 cyklistů za 2 minuty dostane ručník, aniž by na to byli připraveni.
0: To je 180 cyklistů, jo. To už je pěkná nálož.
1: Že si zaslouží každou hvězdičku, kterou dostanou, napsal Tobias. Samozřejmě 5 z 5, jak jinak.
0: To je hezký.
1: No, Gustavo, ten tady píše, přišel jsem se slovinským mužem, který prostě chtěl jako se tady ubytovat, nebo jako chtěl přístřeší. Předpokládám, že slovinský muž možná byl tady Pogačar. Takže takový legrácky, no. Je to jako tady Izák Agudelo, další z cyklistů, píše, že to je strategické místo, kam se můžete ukrýt, když je bouře.
0: No víš co, oni ty kroupy musí být fakt masakr kor pro ty cyklisty na té cestě, no, takže jasný. Jako... Asi no. To nebyla sranda a vidíš to.
1: No. A pak poslední zase 5 hvězdičkové hodnocení. Výborný hotel, ale bohužel velmi, velmi zaměstnaný s studenými cyklisty. Ale napsal to jeden z nich, jako takovou legrácku. Takže super, takhle to má vypadat. Takhle myslím, že takováhle virální sláva je na Vueltě v pořádku a lepší než zaměstnávat influencerky. No zařídit si... prostě krupobytí.
0: Ano, a já si...
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: friend, one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
2: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
10: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
13: Snídaně?
12: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
13: Oběd?
12: Divadlo Hibernia uvádí
14: romantický muzikál
12: Saturnin.
14: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
12: Od září 2026
14: v divadle Hibernia.
15: Do Brna, do Prahy.
16: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
17: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
18: Jedině v outletu Pop Airport.
17: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
18: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
17: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
18: Více na pop.cz.
19: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: povzbuzení od chemických bratrů v podobě tracku Go.
1: No a my si tady občas říkáme, co rádi poslouchají slavní. A tentokrát přišla řeč, nebo přijde řeč na Jarvise Cockera, což samozřejmě víme, kdo je, ale kdybyste náhodou nevěděli, je to samozřejmě frontman legendárních Pulp. No a ten vlastně svůj první takový jako hudební, v dobrém slova smyslu, šok zažil díky své chůvě, když mu pustila Pink Floyd a jejich desku The Dark Side of the Moon. On ji teda poslouchal skrz podlahu, místo toho, aby spal.
2: Aha.
1: Jo, takže měl ucho na podlaze a poslouchal chůvu, která myslela, že chrní a pouštěla si tam...
2: A jela si Pink Floydy.
1: Pouštěla si tam vinyl, no. No, ale taky jí samozřejmě teďka Jarvis Cocker označuje jako z jednu zásadních desek jeho života. Ty další jsou třeba Jeffrey Lewis a jeho album 12 Crass Songs z roku 2007, takže poměrně nová věc. The Beatles a jejich Abbey Road, to podle mě je snad v každém přehledu od nějakého anglického gentlemana, takže ani tady to není výjimka. B-52s a jejich eponymní album z roku 1979, další z jeho oblíbených. Death of Ladies Man, Leonard Cohen, rok 1977, další. Potom Devo, Question, Are We Not Men? Ask, We Are Devo, nebo Answer, pardon, z roku 1978. Potom je tam Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind, z roku 1970. Marianne Faithfull, její eponymní deska z roku 65. No a potom za mě poměrně překvapivé, že tam dal také své konkurenty, se dá říct, i když nevím, jestli je vnímá jako konkurenty, ale to samozřejmě zakladatele Britpopu, se dá říct, Suede.
2: Tak dal tu jejich první debitovku, že?
1: No, on jakoby tady píšou, že dal jako Animal Nitrate, což je vlastně jenom single z jejich eponymní debitové desky. Ale jak to přesně je, to samozřejmě už tady zdroj neuvádí, jestli si jenom jako spletli to, že tam dali Animal Nitrate, anebo jestli myslí opravdu jenom ten single.
2: No, my bychom vlastně mohli Jarvisovi tak trochu s předstihem popřát, protože za necelý měsíc oslaví 63. narozeniny. A musím říct, že mě ten člověk překvapuje každou svojí deskou, protože nemá problém udělat desku pro děti, ani francouzský šanzóny.
1: A mimochodem je to vlastně náš kolega, protože on taky vysílá občas na rádiu BBC a teďka nevím teda na které stanici.
2: Na šestce.
1: Má tam svůj pořad, takže vlastně zdravíme kolegu, všechno nejlepší a děkujeme za ten výběr, myslím, že velice zajímavý a my si samozřejmě dáme ty jeho souputníky Suede.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Premiér Andrej Babiš se v roce 2019 setkal v Davosu se šéfem firmy Apple, Timem Cookem, a chtěl do Prahy přivést první kamenný Apple Store ve střední a východní Evropě. Nabízel mu dokonce prostor v budově ministerstva na Staroměstském náměstí a později tvrdil, že projekt zůstává ve hře. Podle oslovených odborníků nemá Apple k otevření vlastní prodejny v Česku ekonomický důvod a v současnosti naopak propouští. Jako informační kachny odmítl dnes Kreml zprávy o chystané mobilizaci 100 tisíců Rusů do války proti Ukrajině, kterou Moskva vede pátým rokem. Před takovou mobilizací opakovaně varoval Kyjev. Další problém pro český tenis. Policie zahájila stíhání dvou lidí a dvou firm v souvislosti s hospodařením a financováním klubu v tenisovém prostředí. Poznatky o trestné činnosti získala při prověřování dřívější rozsáhlé kauzy kolem Českého tenisového svazu. Jednoho člověka viní mimo jiné ze zpronevěry peněz, druhého pak ze zkreslování údajů v účetnictví, přičemž identitu osob nezdělila. Zítra ráno bude převážně oblačno až zataženo. Místy se bude vyskytovat déšť nebo přehánky, četnější v severní polovině území. Během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a polojasno bude četnější. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území kolem 23, na horách kolem 14. Pozor na nehody v ulici Lidická v obci Jablonné v Podještědí v okrese Liberec, kde se potkal osobák s motorkářem a na místě zasahují záchranné složky. Hned tři osobáky se střetly v ulici Ostravská v Českém Těšíně v okrese Karviná a překážejí na vozovce. Další nehody na D1 mezi 19. a 20. kilometrem ve směru na Brno, na Pražském okruhu, na 17. kilometru ve směru na Ruziň, směrem na D7, na silnici 112 v Telči v okrese Jihlava, nebo na silnici 4233 u obce Moravská Nová Ves v okrese Břeclav. Jezděte opatrně, šťastnou cestu vám na Express FM v rámci odpoledního driveu přejí Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: poté zpívají Peggy Gou a Aerostar. Tohle byl single Woman.
1: Asi se shodneme, že hotelová snídaně formou bufetu je příjemná záležitost.
0: Mám to rád.
1: Já taky a hlavně to má jednu výhodu. Můžeš si dát skoro všechno, co má, na co máš chuť. Dáš si vejce, slaninku,
0: já
1: kruasa.
0: Já si dávám vždycky skoro všecko.
1: Ovoce. No ale víš co, klidně se můžeš i několikrát jako vrátit těm stolům a znovu si nabrat. Ale vzniká jeden častý problém. Taková nepěkná věc. Někteří hosté si snídaní pletou se zásobováním na celý den. Aktuální materiál serveru Poznat svět upozorňuje na případy, kdy si lidé ze snídaňového bufetu odnáší větší množství jídla s sebou.
0: Aha.
1: V jednom popsaném případě si například starší žena nakládala na talíře nápadně velký porce, jako fakt, jako jestli tam prostě dávala úplně všechno. Ukázalo se ale, že nechce všechny sníst. Část jídla si začala balit do ubrousků a do igelitáků a jakože na později, jo. A některé hotely právě proto zavádějí opatření, která mají podobnému vynášení jídla z jejich restaurací nebo z jejich snídaňových prostor zabránit. A jaký je základní pravidlo? Bufet znamená sněz, kolik chceš, nikoliv odnes si, co chceš. Obecně se doporučuje vzít si raději menší porci a pak se k bufetu klidně několikrát vrátit.
0: To dělám já, ano.
1: Ano, asi a děláš to správně, protože není důvod si naložit na jeden talíř půl hotelu a potom polovinu jídla nechat, protože dochází k plýtvání a to je největší problém těch snídaňových bufetů. Trošku složitější, ale otázka, jestli si můžete vzít třeba jedno jabko nebo kroasa na cestu. Tam žádný univerzální pravidlo uplatňovaný neexistuje. Některé hotely jsou tolerantní a jeden kus ovoce vůbec neřeší. Jiné mají jasně nastaveno, že se jídlo mimo restauraci odnášet nesmí. Jiné zase, když je požádáš, připraví ti takzvaný svačinový balíček, ale to třeba za nějaký drobný peníz.
0: No jasně.
1: Takže nejlepší je se zeptat prostě personálu, můžu si vzít, prosím vás, tady croissantíček to. Některé právě některé hotely začaly počítat ty ztráty a vlastně to plýtvání a jsou to skoro až desítky kila jídla denně, který prostě oni, protože ten člověk si to odnese na ten pokoj a pak to třeba stejně nesní a druhý den má další snídaně, takže se mu tam zkazí a tak dále. Takže hotelová snídaně opravdu znamená, že jeste dosyta, svačinu na pláž, oběd na výlet a zásoby do auta už si třeba radši kupte a pokud už si chcete nenápadně strčet do kapsy banán, minimálně se podívejte, jestli vás nikdo nevidí.
0: Já mám ještě jeden způsob, jak to v pohodě pronést ven. Mít roztomilý dítě.
1: Já myslím velkou hubu.
0: Když jsme byli, no tak to...
1: Jo, že to dáš dítě do ruky.
0: Ne, když jsme byli v Barceloně s naším drobečkem, tomu bylo lehce přes rok. Hele, ty by mu tam dali cokoliv. Ty by mu normálně tam podle mě dali i hotelový auto, kdyby se o něj řekl. Víš, jakože prostě to dítě funguje jako výborný icebreaker.
1: Jo, to máš pravdu, navíc on tohle vlastně není problém jenom snídaní, je to třeba problém i večeří nebo obědu, kde máš all inclusive. Já jsem zažil na nějakých svých pobytech, že někteří, je fakt, že to byli z části Rusáci, si nabrali prostě v ohromný porce.
0: Rusáci to dělají všude a vždycky.
1: Jenom do toho rejply a pak to tam nechali. Totální disrespekt vůči tomu, kdo to připravuje.
0: A takhle naši jednou byli v hotelu a přišli, nevím, jako asi půl hodiny před koncem snídaní a tam už nikdy nic nebylo, ne? A to bylo tady v Česku a mamka říká, ježiš, vy tady už nemáte snídaně? A oni, jo, my vám přinesem. Oni tady byli Rusáci, jak mi to schovali.
2: Express. Express Drive.

0: doznívají Digitalism společně s Youngblood Hawk ve skladbě Wolves.
1: No, za chvilku si dáme další skvělou hudbu. Bude tady Lord nebo třeba Somber.
0: A taky Adele.
1: A taky si řekneme nějaké dobré zprávy, protože těch není nikdy dost.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
4: Já tady žít nebudu.
3: O vztazích, které nejsou jednoduché.
5: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
3: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
9: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
10: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
11: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
12: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
14: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Express.
16: Music first.
15: Express FM.
17: I do my makeup in somebody else's car. We

0: Zajímalo by mě, jestli Sombr větu My body isn't ready šeptal do ucha i Adele, se kterou se nedávno setkal, a to nejenom na pódiu. Tohle to byla jedna z největších hitovek.
1: No ale Adéla vypadala, že už připravená je, a její tělo taktéž, protože ta už by toho nemusela moc odkládat, kdyby náhodou na něco došlo.
0: Jo, ta myslím, že připravená rozhodně.
1: ta podle mě žije tím heslem vždy připraven skautským. No a kdo je taky připraven, to jsou samozřejmě vědci. Jo. My tady často si z toho děláme legraci, protože říkáme taky o těch výzkumech, kdy třeba řeší, jestli náhodou krávy, které mají jméno, nedojí víc než ty, které jsou bezejmenné, což teda mimochodem dojí, to víme. Ale samozřejmě vyvíjejí i věci, které jsou velmi, ale velmi užitečné. Tak třeba jeden výzkum vyzkoušel, zda by nešlo využít špenátové listy jako takového biologického lešení pro pěstování lidské srdeční tkáně, a mohlo.
0: Ano.
1: Takže oni na špenátu vlastně normálně vypěstovali lidskou srdeční špenát. No tak, vidíte, tkáň, ano.
0: To je dobrý. To je víš, jak to ale bylo s těma datama o tom špenátu, jo, někdy v minulosti, jo?
1: Jo, to jo, ale tady to nesouvisí s množstvím železa, jo. Tam ano. Se nikdo nespletlo desetinou čárku. Ve Finsku tam zase vyvinuli mikrobiomovou pilulku, která vlastně pomocí toho, že máš pohodu v břiše, ti udělá i pohodu v hlavě, to znamená, že sníží depresi, a to během 6 týdnů bez vedlejších efektů, jako mají třeba antidepresiva. Hmm. Samozřejmě je to zatím jenom výzkum, jo. V Portugalsku zase doktoři vrátili zrak 16 slepým pacientům, a to na základě kapek do očí, které jsou vyrobeny z mořských řas.
0: Tyjo.
1: To je hustý, co?
0: A řekni, jak na to přijdeš třeba?
1: No to by mě právě zajímalo, ale podle mě to trochu souvisí s tím, že se věnuješ nějaký blbosti, typu jestli kráva, která má jméno, dojí víc, ale přitom třeba jako omylem
0: vymyslíš máslo.
1: Máslo, no, přesně tak. No a abychom byli ještě dále, tak v Argentině vědci vyvinuli protein, který pomůže srdečnímu svalu jako ke znovu obnově po infarktu.
0: Srdečnímu svalu?
1: Ano. Přesně tak.
0: To je game changer, že jo?
1: To prostě, jako samozřejmě, ono, za jak dlouho se to uvede do praxe, to se uvidí, jo. Ale prostě lidstvo. Prostě, chápeš, to byly ty dobrý zprávy, které jsem ti slíbil. Jakože prostě tady mezi těma počkama, co tady musíme furt jako to, jo. Jo. Tak prostě jsou i dobrý zprávy.
0: Fandíme vědcům. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Tak trochu ve stínu slovenské Adély je teď její téměř jmenovkyně, anglická Adele, ale ona je v tom stínu tak nějak dobrovolně, protože odpočívá, ona má ten work-life balance, že jo. Vydala 3 desky, nebo 4 a od té doby už je na odpočinku.
1: Tak taky si vem naposledy, co udělala za koncertní štyky, jako ve
0: Ten Mnichov,
1: no, ne, Mnichov, no, Mnichov, no, Mnichov,
0: no, Mnichov, jo, to bylo
1: to
0: velký, no.
1: Brutální, jakoby.
0: A podle mě, kdyby se náhodou vrátila, jak se vrátí třeba do Las Vegaský Sphere, nebo něco takového. No já myslím, že jo, prostě.
1: Já nevím, jako já samozřejmě, mě je samozřejmě jasný, že Adele je velká umělkyně, jo, že prodává desky po 100 milionech skoro a znají po celém světě, ale není ještě mladá na to, aby se usídala v nějaký, jakoby v Las Vegas, jako
0: a měla tam rezidenci. A já myslím, ve Sphere, ne, jako nějakým hotelu.
1: Jako ve Sphere.
0: Ve Sphere, a ona mimochodem v Las Vegaským hotelu už dávno rezidenci měla.
1: No právě.
0: Před tím Mnichovem, že jo, takže.
1: Takže ty, já bych jí přál něco, jako, za prý bych jí přál dobrou desku, protože ta poslední mě teda znudila, ale chápu, že to je jenom můj pohled, když jsme hráli tuhle tu písničku, která pochází z dvojky, tak to je úplně pro mě nesrovnatelný matroš.
0: No, mimochodem, ale víš, proč ona musí točit pořád ty smutné desky, když je veselá? Protože to do toho jí nutí jako label, že? Ona vlastně říkala, že jestli se nepletu, tak ještě předtím, než se rozvedla, tak vlastně měla hrozně šťastný období. Narodilo se jí dítě a to. A to myslím, že byla deska, ta předposlední, ta 25. Kdy ona vlastně byla v pohodě, ale oni ji stejně donutili napsat smutný písně, být melancholická a tak, jo. Protože nikdo nechce veselou Adele.
1: Tak asi je to její trademark, že jo?
0: Jako, no je, jo. Ale jako podle mě ona by klidně mohla prostě naspívat koledy a stejně by prodala 100 miliony desek, jako.
1: Jako určitě jo. A teď si vím, že má vlastně jenom 4 desky. Hmm. Vydává to tak nějak v průměru po 4 až 6 letech. Všechny jsou označeny číslicí.
0: Jasně. V jejího věku, v kterém začala pracovat na té desce.
1: Ano. Což vlastně teď jsem zvědavý, jakou číslici bude mít ta následující.
0: Ale já mám pocit, že ona jako bude tak 40, jo? Že ona si fakt teďka užívá prostě takového toho jako skoro důchodu a nikam se nežene.
1: Nemusí. A právě proto mě překvapuje, že takováhle umělkyně, ona je vlastně nejúspěšnější umělkyně třeba, co se týká Velké Británie, prodala tam nejvíc desek a tak dále, že si nechá do toho kecat od labelu.
0: Hele, možná ta třetí deska ještě, víš, že ještě v té době nebyla tak suverénní. Dneska by možná řekla, víte co, off a já od vás třeba odcházím. Nebo jo. Prostě já vydám, co chci, ať se vám to líbí nebo ne, protože stejně se to prodá.
1: Jo, a mimochodem, začnu dělat hardcore.
0: No, nebo techno. A vy si tak akorát vylište kapsu.
1: Vy si můžete najít jinou Adélu.
0: No, to už se našli. Tak dobrý. Takže to mají vyřešený.
1: Jo. Novinka.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
5: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Zatím neohraničenou pauzu mají skotští Churches a pro nás je to teda veliká škoda. Pokud si pamatujete na single z roku 2023 Over, tak to je vlastně jejich poslední původní tvorba, s kterou se vytasili jako takovou oslavou nového nahrávacího kontraktu, ale od té doby tak nějak ticho po pěšině. Letos v lednu vydali single Addicted to Love, který se objevil v sezóně 3 seriálu na Hulu Tell Me Lies, což mě se třeba jako líbí moc. No, pak ještě udělali jeden cover, to je mimochodem teda Addicted to Love, je cover Roberta Palmera. No, ale zase jako se nějak uložili ke spánku. Buchví, jestli tady ty dvě předělávky neměli už někde prostě v šuplíku a jenom, že jim zavolali třeba producenti a řekli, hele, potřebuje bychom nějaký nový song, nemáte náhodou něco, nechcete něco natočit? Oni řekli, hele, my nemusíme natáčet, my to máme už.
1: No tak oni určitě už nemusí natáčet, jako mají, myslím, že docela slušně vyděláno. V České republice tak jsou relativně populární, stejně jako v okolních státech. Myslím si, že když pošlou kolegům ze show businessu nabídku, tak na ní kývne i třeba Robert Smith, takže oni jsou respektovanou skotskou partou a já jsem před chvíli, jak jsme se o tom bavili, tak jsem říkal, že ty dva chlápci, kteří stojí za Lauryn Mayberry, tak ty jsou velký šikulové, ty prostě tvoří tu hudební složku kapely a co se týká té pauzy, tak údajně v roce 2026 jsou aktivní a dokonce připravují páté studiové album, ale máš pravdu, že ta pauza byla tak trochu vynucená právě solovou kariérou Lauryn Mayberry.
0: Tak je pravda, že oni letos v únoru řekli, že to album je vlastně jako z 90% kompletní a že věří, že překvapí fanoušky. Doufám, že ne třeba změnou zvuku.
1: Oni říkají, že má být nejodvážnější a zároveň tvrdší.
0: Jo, tak tvrdší ať klidně je, ale ať to není jako úplně, víš, že by třeba začal dělat pop. Když bude tvrdší, tak jsem pro. Ale těším se. Lauryn Mayberry má úžasný hlas, netradiční řekl bych, vypadá skvěle a doufám, že prostě budou pokračovat. A nebo ať přemýšlím teda udělá nějakou svoji solovku, ale ta tvorba s chlapci z Churches samozřejmě nás všechny baví asi trošku víc.
1: No a možná třeba už některý z nových kousků uslyší návštěvníků festivalu Corona Capital v Mexiku, kde se mají Churches představit.
0: No tak jenom houšť takových informací.
2: Úterní odpoledne na Express FM.
3: Express FM. Welcome to the Heartbreak Hotel. Check your problems in, drop your feelings off, and enjoy your stay.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu a se statiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji. ČTK to dnes řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Transportní letoun amerického letectva v úterý dopoledne přistál na moskevském letišti Vnukovo. Důvod příletu do Ruska ani jeho náklad či pasažéři nejsou známé. Zdálo se jako nevyhnutelné, že se česko-americká bitva v podtemnělém areálu Flushing Meadows značně protáhne. Jenže 29-letá Gabriela Knudsen předvedla ve druhé sadě velký obrat a domácí tenisku Varvaru Lepčenkovou nakonec v prvním kole kvalifikace US Open přehrála ve dvou setech 6-1 a 7-5. Předpokládáme na zítra polojasno až skoro jasno, v noci a ráno místy je oblačno. K ránu se vytvoří ojediněle na západě Čech místy mlhy nebo nízká oblačnost, večer v západní polovině Čech bude oblačnosti přibývat. Nejnižší teploty 15 až 10 stupňů, nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Pokud cestujete vozem, na nehody si dejte pozor na silnici 34 u obce Dechtáře v okrese Pelhřimov, v ulici Bedřicha Václavka v Třebíči, v ulici na Kotli v Hradci Králové, na D1 na 241. kilometru ve Stěnu na Brno, v ulici Novolíšenská v Brně nebo v ulici u Kostelíčka v Ranicích v okrese Přerov. Máme krátce po 18. hodině a Express Drive na Express FM vstupuje do finálové hodiny. Jsou u toho s vámi Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Co je štěstí? Štěstí jen muška zlatá.
1: Řekl by klasik, víš?
0: Ano, ale Swedish House Mafia a Likely mají jiný názor, ty si myslí, že štěstí je tak smutné.
2: No, hele, je to možný. My se trošku smutku budeme věnovat i v následujícím materiálu, ve kterém se ale podíváme na videoherní svět, a to z takového jako trošku vědeckého pohledu.
0: Aha.
2: Často se totiž říká, že čím víc děti hrají, tím víc se uzavírají před světem. A nový výzkum Masarykovy univerzity ukazuje, že to může být složitější a že u chlapců mohou sociální videohry dokonce pocit osamělosti snižovat.
0: No tak asi záleží na tom, co hraješ, že jo? Když hraješ nějakou osamělou střílečku, tak je to něco jiného, než když třeba hraješ nějakou online záležitost, kde se potkáváš s jinými lidmi, které vlastně vůbec neznáš v reálném světě. A nebo no, se domluví s kámošema, se spolužákama.
2: Řek si to naprosto správně, protože vědci sledovali ve 4 vlnách více než 3000 českých dospívajících. Nešlo přitom o všechny hry, ale hlavně o takové, které umožňují spolupráci a kontakt s ostatními hráči. Tedy hry s textovým nebo hlasovým chatem, společnými týmy, skupinami nebo klany. Sem patří například Minecraft, Roblox nebo Fortnite. A výsledek je docela zajímavý. Dospívající, kteří obecně hráli sociálnější hry, bývali v průměru o něco osamělejší. Jenže, když konkrétní teenager začal hrát sociálně zaměřené hry víc než obvykle, tedy častěji, později u něj mohl pocit osamělosti naopak klesnout. Jinými slovy, hry nejsou automaticky příčinou samoty, někdy mohou být způsobem, jak se s ní dostat. Jenže je tu výrazný rozdíl mezi chlapci a dívkami.
0: Aha.
2: U chlapců bylo sociální hraní spojeno s následným poklesem osamělosti i depresivními nálady. U dívek naopak studie zaznamenala méně příznivý efekt, více depresivních nálad a náznak vyšší osamělosti. A proč to tak je? Autoři upozorňují, že dívky mohou v online herním prostředí častěji čelit toxickému chování nebo obtěžování.
0: Aha.
2: Zároveň obecně preferují hry s menším sociálním prvkem než chlapci, ale výzkum rozhodně neříká, že by videohry byly pro všechny kluky dobré a pro všechny holky špatné. Spíš ukazuje, že hodně záleží, jakou konkrétní hru hraješ, prostředí, způsob, jakou ji používáš. Podle vedoucí výzkumu Davida Lacka by proto rodiče neměli sociální hraní automaticky vnímat jako problém. Důležitější je se zajímat o to, s kým dítě hraje, co přitom zažívá a jestli má vedle virtuálních kontaktů i třeba normální život mimo obrazovku. Takže věta vypni už počítač a běž mezi lidi nemusí být vždycky úplně přesná. Někdy totiž ti lidé už v tom počítači jsou.
0: No, tak to je fakt zajímavý a já doufám, že pokud patříte mezi nadšené hráče, že máte občas aspoň sociální kontakt. Třeba v práci, ve škole nebo se svojí rodinou minimálně.
3: Express. Express Drive.

0: 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
4: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
2: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
5: Music. First.
2: Express FM.

0: Hned, co dozní Editors a jejich doraž, pro vás máme dobrou zprávu, která už se nám nevešla do zpráv, a ta zpráva přichází ze smíšené čtyři na US Open.
1: Ano, protože kvalifikací projdivší pár Kateřina Siňáková a Henry Petten, tedy česko-britský pár, porazil hvězdný pár tvořený Arinou Sabalenkou a Novakem Djokovicem, ale já bych se spíš pozastavil nad tím, že světová jednička v deblu v ženském a světová jednička v deblu mužském musela vůbec projít kvalifikací. To mě prostě úplně se nad tím zůstal rozum stát. No a samozřejmě, že se Kateřina Siňáková i trochu rýpla do pořadatelů, protože když tedy prošli tou kvalifikací v noci na dnešek, tak se jí ptal moderátor, jako kde bere motivaci, když už vlastně jako všechno dokázala, vyhrála všechny Grand Slamy, je nevím jak dlouho, asi 7 let s menšími přestávkami světovou jedničkou v deblu, jo, tak ona říká, no asi ještě potřebuju si něco dokazovat a potřebuji nějakou motivaci, když ještě hraju kvalifikace.
0: Hele, co na to říct, občas ty sportovní pravidla mohou být pro někoho nepochopitelné nebo nelogické.
1: No pozor, tohle to není o sportovních pravidlech, to je o tom, že pořadatelé tam chtějí ty atraktivní páry, přesně Sabalenka, Djokovic, světová jednička ještě stále v ženském pavouku, někdejší světová jednička a asi největší hvězda nebo nejlepší tenista, možná jako historie, tak ty samozřejmě na to lidi slyší víc než jenom jako nějaká deblová jednička, která jinak je v singlovém žebříčku někde jako za 30. místem. Jo? Jako, já to na jednu stranu chápu z marketingového hlediska, ale proč tam třeba pak teda nasazujou a při vší úctě, a mám je moc rád, Karolínu Muchovou s Jakubem Menšíkem nasaděj, který taky samozřejmě jsou jako na dobrým, v tom jako singlovém žebříčku na dobrých místech, ale nenasadí tam jedničky těch jako deblů. Jo? A tam mimochodem teda zlatou olympijskou vítězku nebo olympijskou vítězku v mixu, jako jo. Ještě stále úřadující. To mi jako hlava nebere.
0: Víš co, já bych chtěl jim vyseknout velkou poklonu, protože v noci na dnešek oni prolétli kvalifikaci.
1: Dokonce hrali 2 zápasy.
0: Ano, odpoledne vyřadili nasazený jedničky a neměli to vůbec jednoduchý, protože ztratili první set, takže
1: no,
0: to nebylo takový, že by si to do toho, a o to větší, myslím si, že můžeme mít tu radost, že jo.
1: Já teďka jenom doufám, že vytřou všem zrak a normálně se dojdou pro ten pohár až do finále vítěznýho.
0: Na zdárek!
1: Tak jsme tady. Vy jste nás tady nechtěli a my jsme vám to vyhráli.

0: letí jako popelka, ale my tady nemáme žádné informace, které by se mohly cítit jako popelky. My tady máme samé zajímavé,
1: ano,
0: a atraktivní.
1: Ano, souhlasím s tebou, ale je potřeba to malinko i odlehčit, takže jsem si připravil pár kousků, které se týkají lidského těla. Představ si, že když se červenáme,
0: ano,
1: tak nám zčervená rovněž i povrch žaludku.
0: To je zajímavý.
1: Prostě asi to. Množství slin, které tělo za život vyprodukuje, by naplnilo dva velké bazény.
0: Mm. A což tak jako asi se koupat nechtěl.
1: Někdo třeba jo. No a v průběhu dne urazí krev v našem těle vzdálenost 19 312 kilometrů.
0: Hmm.
1: A srdce ji pumpuje takovým tlakem, že by dokázala vystříknout až do výšky 4 poschodí.
0: No tak to se bohužel stává občas, když ti jako se poruší tepna, tak to vidíš, kam až to dostříkne.
1: Kam až to dokáže, no. Co se týká spánku, tak člověk potřebuje na usnutí v průměru 7 minut.
0: Hmm. Já teda někdy míň.
1: A teď mám tady něco pro plešouny. Během letu v letadle rostou vlasy dvakrát rychleji.
0: Aha. Mě teďka jako ubejvají docela vlasy, takže bych se měl jet proletět.
1: No a můj
0: kamarád je pilot, takže to nebude problém.
1: On tě veme kolem země. Jako
0: prosím tě, potřeba bych, aby mi vyrostly vlasy hodně, tak pojďme to vzít do Kanady třeba.
1: No a ta poslední zajímavost se týká jedlíků.
0: Ano.
1: Když se přejíme, na nějakou dobu hůře slyšíme.
0: Tak je pravda, že mě se většinou, když se přejím, vypne úplně všechno, že?
1: Takže a nepotřebuješ 7 minut na usnutí, viď?
0: No tak to právě neusnu. Ty jo, když se přežereš. Jako,
1: takhle já se snažím nepřejídat, no, úplně brutálně, už si nepamatuju, kde bych se nějak to, ale je fakt, že pak ležíš a odfukuješ.
0: No právě, a to právě usneš za víc než 7 minut, teda to někdy trvá i 7 hodin.
1: No,
0: to
1: no.
0: Už zase vstáváš.
1: No tak ještě mezi tím dáš procházku na záchod několikrát.
2: Express Drive. Na Expressu.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Mickey, are you coming? Asi ještě nepřichází, ale dneska se sice loučíme my dva, ale nepřijdete o mluvené slovo, protože příští 2 hodiny tady s vámi bude náš mladý, nadějný Mickey.
1: No tak to se určitě máte na co těšit.
0: Ano, ano. No a my se těšíme zase zítra 15 až 19, opět prodloužená jízda a tentokrát završená hodinkou s našimi hudebními novinkami.
1: No, já vlastně vždycky tak jako nakoukávám pod pokličku našemu hudebnímu řediteli, co tam má, a tentokrát jsem na to nějak skoro zapomněl, takže nemůžu nic jako natýzovat, ale věřte, že se určitě máte na co těšit. Navíc novinky hudební nebude jediné, co vám v odpolední programu nabídneme.
0: Mimochodem ještě k těm novinkám, pokud jste dobře poslouchali v pátek, tak 2 novinky jsem vám už sliboval, že neslyšíte naposledy, a měl jsem pravdu.
1: No takhle už to v Express Drive chodí, prostě ano. Občas jsme o pár krůčků napřed.
0: Jsme v Jarozvěsti.
1: Jo. Který jsi ty?
0: Já bych byl asi metoděj spíš.
1: Jo. Tak metodějku, měj se krásně.
0: Ahoj Konstantine. A zítra zase ve 3.
1: Mějte se. Express. Express Drive.

Je 19.05 a na Express FM vás zdraví Miki. Akorát tam dohrála Adéla. No a my společně strávíme následující dvě hodinky od 19 do 21 hodin. Řekneme si, kde žijou na světě nejčastěji nejšťastnější lidé, jaký vynález má dnes narosky. Myslím si, že ho všichni známe a máme ho docela rádi. No a nebo například, jaký festival bude mít tuhle sobotu premiéru. A samozřejmě si zahrajeme skvělou hudbu, teď už ale Simple Song na Express FM.

Dohrává nám britská zpěvačka Arlo Park se skladbou Hurt a my si dneska zahráme Rag & Bone Man, U2, anebo si dáme novinku od

0: České zpěvačky Leny a její song Casa Nova. Myslím, že se máte na co těšit. Na Express FM vás zdraví Miki.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí. Oh.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

Právě nám na Express FM dohrává Violet Grohl a její song Back in the Cake. No ale my se přesuneme úplně k jiné tématice, přesuneme se ke sportu, přesuneme se k cyklistice. Jestli se letos ještě chystáte do Itálie, třeba konkrétně k jezeru Como, tak pozor, pokud si tam chcete půjčit kolo. Město Como totiž od září omezí jízdu na kole přibližně na 30 ulicích historického centra a platit to bude nejen pro elektrokola, ale i pro úplná klasická jízdní kola. Cyklisté tam budou muset sesednout a kolo jednoduše vést, no a ono se to stalo z toho důvodu, nebo co je na tom asi nejzajímavější, že právě starostu města, totiž v červenci, když vycházel z radnice, srazilo elektrokolo. Oni v té době na radnici jednali, jestli povolí kola, nepovolí kola, nebo jestli je zakážou, pardon. No a ona ho prý srazila elektrokolová bestie, jak sám pak říkal v rozhovorech. No a to je docela zajímavý, protože Como tak rozhodně není město, které by s cyklistikou nemělo nic společného. Ještě letos ujali takovou novinku v dubnu, tam znovu spustili městské bike sharingové kola a bylo tam přes 80 kol, takže tenhle podnikatelský záměr asi úplně nevyšel, protože ty kola už mizí z ulic. V roce 2019 tam dokonce končila 15. etapa slavného cyklistického závodu Giro d'Italia a šla, nebo jela přes historické centrum Como. Samozřejmě ne všichni s touhle novinkou, která od září vejde v platnost, souhlasí. Má se totiž, nebo napsala se petice, kdy místní sdružení Nova Como už proti němu plánuje protestní cyklojízdu. Já si myslím, že možná už tušíte, kudy povede ta protestní cyklojízda. Ano, povede přes historické centrum města. Takže pokud letos vyrazíte k jezeru Como, na kole klidně, ale v části historického centra už od září pěkně po svých. No teď už ale na Express FM britský zpěvák Regan Bowman a jeho song Human.

YouTube a jejich Street of Dreams a já si myslím, že každý z nás by chtěl mít Playlist of the Dreams a jestli tomu tak je, tak teď pozorně poslouchejte, protože myslím, že každému z nás se stalo, že slyšel hrát písničku, no a říká si tyjo, jak se ta písnička jmenuje, kdo ji složil, kdo ji vydal, no a pro tyhle situace je dobrý mít staženou aplikaci Shazam, která písnička, kterou písničku rozpozná a napíše vám její název a umělce, který ji vytvořil. No a my si teď řekneme, jakých 5 songů si Češi na konci letošního léta nejčastěji hledají přes Shazam. Na 5. místě se umístil projekt Tame Impala a jejich písnička Loser. Zajímavé je, že tahle skladba není žádná úplná novinka, vyšla už v září minulého roku, ale teď zažívá docela výrazný druhý život. V britské singlové hitparádě se během letošního srpna dostala až na 11. místo, což je docela solidní. No, na 4. místě Tamper City a jejich single Self Aware. O téhle kapele se budeme bavit později, takže teď ji trošku lehce přeskočíme. Na 3. místě se umístil David Guetta, Alok a Stick Figure a jejich Run Run River. Je to zajímavá kombinace. David Guetta je samozřejmě francouzská legenda elektronické hudby, Alok pochází z Brazílie a Stick Figure je americký reggae projekt, takže docela zajímavé takhle seskupení. Na 2. místě je Journey Don't Stop Believin'. Nejedná se určitě o žádnou novinku. Tahle skladba je 45 let stará, no a ono jí docela dost pomohlo mistrovství světa ve fotbale, kdy během letošního mistrovství světa ve fotbale Don't Stop Believin' zaznělo na stadionu v Seattlu během zápasu USA s Austrálií a před desítkami tisíc fanoušků ho zpíval prakticky celý stadion. No a my jdeme do finále. Nejšazamovanější písničkou v Česku tak je Hugel, Imel, Angel a Ultranate a jejich písnička Moving to the Sun. Já si myslím, že to posluchače Express FM úplně nepřekvapí, protože oni tu písničku si myslím, že znají, protože my ji hrajeme docela často, no ale nejedná se jen o to, že by to letělo v Česku. Skladbě se letos daří napříč Evropou a v evropských žebříčích se pohybuje úplně nahoře. No a my si tenhle hit teď dáme. Tenhle hit vyšel v květnu tohoto roku a právě teď si ho dáme na Express FM. Moving to the Sun na Express FM.

Anglický zpěvák Tom Grennan a jeho Full Attention. No a teď si večeříte, tak svoji Full Attention dejte tomuhle vstupu, protože dneska slaví 68 let něco, co už podle mě zachránilo večeři nejednomu z nás. Jsou to instantní nudle. Instantní nudle 25. srpna 1958 se totiž v Japonsku začaly prodávat vůbec první instantní nudle Chicken Ramen. Stál za nimi japonský podnikatel. No a k jejich vytvoření ho inspirovalo poválečné Japonsko, kde viděl dlouhé fronty lidí čekajících na misku rámenů. Chtěl proto vymyslet jídlo, které by dlouho vydrželo, bylo jednoduché a na skladování a hlavně se dalo připravit během pár minut. Já si myslím, že se mu to docela povedlo. On řešil ale docela dost takový problémy, takový, který řeší asi každý podnikatel nebo kuchař nebo vynálezce. No on řešil, jak ty nudle udělat tak, aby potom, když se tam zalejou tou vodou, tak aby nebyly zase takový hnusný, lepkavý. No a on to udělal tak, že předtím je předsmažil a následně v těch nudlích vznikly takové drobné pory. Takže když je zalejete horkou vodou, tak hezky zase zněknou a jsou takové dobré, no, takový chutný. Takže když třeba někdo večeříte teď instantní nudle, tak mají dneska narozeniny. Co mě docela překvapilo, tak v době, když vyšly, nebo vyšly, když je vynalezl před 68 lety, tak to nebylo nic levného, byla to docela luxusní zboží. Instantní nudle totiž byly 6x dražší než porce čerstvých nudlí, což myslím, že dneska už to tak není, jedná se poměrně o levnou záležitost. No a když půjdeme k číslům, jak se vlastně instantním nudlím daří, tak jen za minulý rok se na světě snědlo přes 124 miliard porcí instantních nudlí, to je zhruba 340 milionů porcí každý den a skoro 4000 porcí každou jedinou sekundu. No, úplnými přeborníky jsou ale Vietnamci, kde na jednoho člověka připadá v průměru 81 porcí za rok. Já když jsem si to počítal, tak to připadá celkem jedna porce instantních nudlí za 4 dny na jednoho člověka, tak já nevím, jestli ty Vietnamci něco jiného jí, protože jednou za 4 dny mít tyhle ty nudle, no nevím, no. No, tak až si příště zalijete horkou vodou tyhle nudle, tak si vzpomeňte na to, že třeba už jsou tady déle jak 68 let, no ale my už se teď přesuneme od tohohle historického okýnka a zahrajeme si českou zpěvačku Leny a její song Casanova.

skotský producent a Return to Bebo a skotský producent Barry Can Swim, no ale my se teď přesuneme. Přesuneme se k takové novince. Představte si, že si založíte kapelu, vydáte svůj úplně první song a ten váš během pár měsíců dostane až do amerického Billboardu. Přesně to se letos povedlo izraelskému triu Temper City. Temper City tvoří kluci z Izraele, kteří před vznikem kapely pracovali hlavně v hudebním zákulisí jako producenti a skladatelé. Letos v únoru se ale rozhodli vydat svůj vůbec první vlastní song Self Aware a tím se jim prakticky přes noc změnil svět. Oni docela propagovali tuhle písničku na TikToku ještě předtím, než vyšla, a fanoušci spekulovali, tyjo, co to je, vždyť tyhle kluky vůbec neznáme, není to náhodou produkt moderního AI, jsou to opravdu živí kluci, je to opravdu živá kapela. No a oni pak museli teda zveřejňovat opravdu i záběry, kde byli naživo vidět i nějaký rozhovory a tak dál, no takže fanoušci pochopili, hele, oni fakt žijou, tak pojďme jim trošku pomoct a pojďme začít poslouchat ten jejich track, a on se docela dost chytil a čísla začaly růst a Temper City se tím stali prvním izraelskou kapelou v historii, která se do Billboard Hot 100 dostala. Temper City už teď pracují na nové své první společné desce, která by měla být ještě letos. Jsem zvědavý, jestli to ještě zvládnou, teda už jim moc času, no ještě jim zbývá čas, no ale jsem na ně zvědavý. No a zatím se o nich mluvilo po celém světě po první písničce, tak jsem zvědavý, jestli se o nich bude mluvit po celém světě i po jejich první desce. A když nad tím tak přemýšlím, tak nevím, jestli je to úplně výhoda, aby po první desce jste rovnou takhle vybouchli a všichni vás znali, protože ten tlak na vás pak musí být obrovský, dělat vlastně další hity, a ono to úplně nejde, jak všichni víme, že dělat jenom hity, dělat jenom dobrý věci. No nevím, jsem na ně zvědavý, my si teď už ale na Express FM právě jejich hit zahrajeme, Temper City a jejich Self Aware na Express FM.

Dohrává nám islandská skupina a jejich song Ten Years a my se dneska budeme ještě o Islandu bavit a budeme se bavit i o Olivii Rodrigo, kterou si i zahrajeme. Myslím, že se máte na co těšit.

Anglická zpěvačka Van B a její song Gutter. No a my se přesuneme k tomu, na co jsem vás lákal. Kde podle vás žijí nejšťastnější lidé na světě? Já jsem si do dneška myslel, že v Česku, no ono to tomu tak není. Máme letošní World Happiness Report 2026, který porovnává více než 140 zemí světa, tak se pojďme podívat na aktuální top 5. A jenom rychle, jak se to hodnotilo, nebylo to podle toho, jak se ty obyvatelé tam snějou, bylo to podle toho od 0 do 10, zaškrtávali v dotazníku, jakou mají životní úroveň, jak moc se vídají s kamarády, s přáteli, s rodinou, no a z toho vzniklo nějaké číslo a my si tady představíme tu top 5. Na pátém místě se umístili Švédové. Švédové se na pátém místě umístili se skórem 7,25, což znamená, že to je skoro, no, taková čistá sedmička. No asi nikoho to nepřekvapí, že zrovna severská země na tom bude takhle dobře. Konkrétně 4 z 5 právě z tohohle žebříčku, tak jsou severské země. No na čtvrtém místě, podle mě největší překvapení celého žebříčku, Kostarika. Na Kostarice tak se mají asi zřejmě dobře. Oni rádi používají slova pura vida, což znamená v pohodě. Takže když přijdou někam třeba do hospody, řeknou pura vida, používají tu místo pozdravu a znamená to jsem v pohodě. Pak se loučí, říkají pura vida, takže zase jsem v pohodě, měj se, čau. No takže na Kostarice se evidentně mají dobře. Na třetím místě je Dánsko. Dánsko se v tomhle žebříčku dlouhodobě docela jako drží. Bylo výš, bylo na druhém místě, no teď je na třetím místě, myslím, že si nemají na co stěžovat. Na druhém místě je Island. Island tak má stejně obyvatel jako Brno, mají 400 tisíc obyvatel, no a mají se tam taky velmi dobře, no a na prvním místě fanfáry a co to bude, no, zase skandinávská země, konkrétně Finsko. Finové se mají prý nejlépe na světě, skončili na prvním místě už 9. rok v řadě, no a myslím si, že jim k tomu docela pomáhá i to, že poměrně rádi saunujou. Oni mají ve Finsku 3,3 milionů saun na zhruba 5,6 milionů obyvatel. To vychází zhruba jedna sauna na dva Finy. No já jsem v únoru byl ve Finsku, no a jako ty sauny tam měly dobrý, měly tam na každém rohu, ale co mě teda jako překvapilo, kdybyste chtěli dobře zregenerovat, tak se vydejte do Finska, protože ten spánek mě se tam spalo neskutečně. Já mám to chytrý zařízení Whoop, takovej ten náramek, co vám počítá prostě spánek, všechny tyhle ty věci. No a normálně ten věk, ono to typuje i věk. Já jsem tam byl 14 dní a omládl jsem podle Whoopu o 5 let, takže jestli chcete dobře zregenerovat, vyjeďte do Finska. No a jak jsme na to my jsme na 20. místě se skóre skoro 7 bodů, 6,9 bodů z 10 jsme získali a jsme na tom například lépe než Spojené státy, Polsko, Kanada nebo Velká Británie. No ale teď už si dáme písničku od Bena Kristova a Billy Barman Sabotáž. Yeah.

Americký zpěvák Khalid a jeho Young, Dumb and Broke v překladu znamená mladý, hloupý a bez peněz. Kdo rozhodně je mladý, není hloupý a rozhodně není bez peněz, je Olivia Rodrigo, která ve svých 23 letech stihla vyhrát několik cen Grammy, vyprodat nejednu arénu po celém světě. No a oškrtnout si další věc, řekla si, ty, já toho mám asi málo, tak si udělám hudební festival. Její hudební festival startuje tuhle sobotu 29. srpna v kalifornském Irvine a jmenuje se Daisy Chain Fields. No a na tom festivalu nevystoupí žádný nováčci, vystoupí tam například Chapel Roan anebo Garbage. No a celý výtěžek tak z tohohle festivalu má putovat organizacím, které podporují ženy a dívky. No, co asi nikoho nepřekvapí, tak festival se vyprodal přibližně za půl hodiny. Co mě překvapilo a co mi teda vadí často na festivalech, tak když je víc stagí a ty koncerty se prostě míchají, jo, nemůžu jít navíc, nebo překrývají se ty interpreti a já se nemůžu rozhodnout, na jakýho zrovna půjdu. Tak tohle Olivia vyřešila následovně, že se prostě žádnej ten interpret nebude vystupovat jeden na levý stage, druhý na pravý, ne, vždycky skončí jedna stage a začne druhá stage. Takže můžete během 29. srpna v sobotu stihnout všech 14 koncertů, no a celý tenhle první ročník nakonec samozřejmě uzavře právě jeho zakladatelka, samotná Olivia Rodrigo, takže já si myslím, že se máte na co těšit. No a my si teď dáme její Stupid Song na Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Už za dva dny, ve čtvrtek, odstartuje legendární taneční festival Creamfields. A tyhle festivaly, respektive návštěvníci, jak se zdá, se neobejdou bez podpůrných aditiv. To ví i policie, a tak s předstihem vyrazila zrekognoskovat terén. A nález byl opravdu velký. Policisté vykopali přibližně 204 kanistrů s oxidem dusným a velké pytle obsahující tablety extáze, MDMA a ketaminu. Více než 80 tisíc hudebních fanoušků se tak bude muset obejít bez fetu. Fanoušci Sabriny Carpenter se marně těšili na novou hudbu. Slibované odpočítávání přineslo jen starou hudbu v novém obalu. Dva roky starý vinyl s deskou Short and Sweet je už tak jako tak vyprodaný. Streamovací giganti zpřísňují pravidla pro umělou inteligenci. Po platformách jako Spotify, Tidal nebo Beatport přichází s rázným krokem vůči transparentnosti v hudbě i Apple Music. Oficiálně potvrdil, že během letošního roku zavede viditelné značení Made with AI pro nahrávky vytvořené pomocí umělé inteligence. Označení se může týkat nejen samotné hudby nebo kompozice, ale i vizuálního cover artu nebo videoklipu. Výkonný ředitel Apple Music odhalil zajímavá data o chování posluchačů. Více než 33% skladeb měsíčně doručených na Apple Music je ze 100% vygenerováno umělou inteligencí. Reálná poslechovost je však minimální. Čistě AI generovaná hudba tvoří méně než 0,5% z celkového objemu streamu. Posluchače tedy stále jednoznačně preferují lidskou tvorbu.
2: Express FM.

Dohrává nám americká zpěvečka Phoebe Bridgers a její song Lost Boys a je téměř 21 hodin a to znamená jediné, naše společné dvě hodiny utekly co by dub a já se s vámi pomalu rozloučím. Společně se uslyšíme zase ve čtvrtek a strávíme spolu zase dvě hodinky od 19 do 21 hodin. Zítra se můžete klasicky těšit na Babu s Vaškem od 7 hodin a na Express FM se s vámi loučí Miki ve čtvrtek, naslyšenou.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Top.
0: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
2: Posloucháte Express FM a je tu další díl Express Top i dnešní, 34. žebříček tohoto roku, je pořádně nabušený. Vrací se britský rockový duo po dvou letech ticha, máme tu čerstvou českou spolupráci a hned dvě jména z okruhu Grammy. Ale začínáme tím nejhlučnějším návratem týdne. Royal Blood jsou zpátky po dvou letech odmlky a vracejí se pořádně nekompromisně. Ten Over Ten je první ochutnávkou z jejich páté desky Dead Company, která vyjde 13. listopadu. A je to zároveň jejich první nová hudba od alba Back to the Water Below z roku 2023. Mike Kerr a Ben Thatcher přišli do studia bez jakéhokoliv deadlineu, jen s jednoduchým cílem zjistit, co všechno se dá udělat se dvěma lidmi, 12 tóny a nekonečným množstvím možností. Album si produkovali celé sami a má znít hodně syrově, lidsky a hlavně koncertně. A zajímavost na závěr. Atmosféru Ten Over Ten prý částečně ovlivnilo i to, že se Miker v tu dobu připravoval na maraton. Vznikla z toho skladba o vytrvalosti a překonávání sebe sama. Novinku navíc doprovodí i trojice vyprodaných klubových koncertů v Británii koncem srpna.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
1: Express Top.
0: Novinka.

0: Na desítce se z Edge of Forever drží Ten Licker a Hellslot. Skladba se v žebříčku objevila jako novinka minulý týden a hned si vydobila místo v top 10. Docela slušný start na spolupráci, kterou předchází téměř miliardu postechů z jejich předchozího songu Because You Move Me. A druhá novinka dnešního dílu je od domácích interpretů Gufrau, kteří se spojili s Marie April. Tentokrát už nahráli třetí společnou skladbu. Po jarním dvojsinglu 9 ráno a nezvládám přichází Nechci. Marie April, vlastní jménem Marie Diviš, si letos v dubnu odnesla cenu Anděl za objev roku a jak sama přiznala, čekala, že cenu spíš dostanou kluci z Gufrau. Nechci možná nemá tak výraznou melodii jako jejich předchozí dvě spolupráce, ale pomáhá mu velmi povedený videoklip režiséra Járy Moravce, který staví na letní atmosféře a lehké absurditě. Tady jsou Gufrau a Marie April. Nechci. Novinka číslo 2.
1: Express Top. Novinka.

Devítka patří ještě nedávné jedničce Peggy Goo a Ayra Starrs Woman. Klesají už na 9. místo, ale i tak jde o jednu z nejúspěšnějších spoluprací letošního léta na Express FM. Mimochodem, Ayra Starr má nové samostatné album Stargirl, které se stalo druhým nejlepším debutem minulého týdne na Spotify. Třetí novinka dnešní topky patří jednomu fakt nadanému hudebníkovi R&B scény, kytaristovi kapely The Internet Steve'u Lacymu. Steve Lacy

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM. Express FM. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
2: Číslo 8.

0: Express Top na Express FM. Na osmičce se drží Cage the Elephant s Beaches in Tennessee, jejich první novou hudbou po dvou letech. Píseň zaznamenala obrovský úspěch, když debutovala na první příčce v žebříčku Billboard Rockin' Alternative Airplay, což se v historii tohoto žebříčku povedlo teprve 6 skladbám. Čtvrtou novinku dnešního dílu přinášejí Carlita a Sophie Tucker. Manhattan je odou na New York, jak ji společně napsali italsko-turecká producentka a DJka Carlita a duo Sophie Tucker. Je to taková stylová fúze melodického house'u a indie dance. Sophie Tucker o ní řekli, že chtěli zachytit ten pocit, když jdete ulicemi Manhattanu se sluchátky v uších a život najednou vypadá jako film. Klip k písni natočili doslova v autě jednoho z kamarádů. Mezitím hráli sepsy, popíjeli matcha latte. Tady přesně ten pocit, o kterém ta skladba je. Tady je novinka číslo 4.
1: Express Top. Novinka.

0: Sedmičku obhajují Nothing But Thieves, Baby Cool Evelyn, ukázkou z jejich chystané páté desky Stray Dogs, která vyjde 25. září. A poslední pátou novinku mají na kontě Nia Archives a Georgia Smith. Get Me Down je čtvrtým singlem z alba Emotional Junglist, kterým Nia Archives v polovině léta potvrdila pozici ženské jedničky jungle scény. Jde přitom o její vůbec první album s hostující zpěvačkou, a to je právě Georgia Smith. Obě spolu přitom už jednou spolupracovali, když Nia Archives v roce 2023 remixovala Georginu skladbu Little Things. Obě zpěvačky skladbu nedávno předvedly naživo i na londýnském festivalu All Points East.
1: Novinka Express Top.

0: Toto byla Nia Archives a Georgia Smith Get Me Down. A tím máme za sebou všech pět dnešních novinek. Royal Blood, Gufrau, Mary April, Steve Lacy, Carlita a Sophie Tucker a Nia Archives a Georgia Smith. Pro připomenutí Express Top sestavujeme čistě podle Airplaye, tedy podle toho, kolikrát se která skladba za poslední týden reálně odehrála na Express FM. Žádné hlasování ani žebříčky z internetu, jenom tvrdá data z našeho vysílání a pětice novinek, které vám do rotace přinášíme jako první. A jdeme dál do první šestky. Na ní se drží Švédsko. Švédská spolupráce Swedish House Mafia a Licky Li. Jde o vůbec první spolupráci těchto dvou švédských jmen v historii. Navíc s producentským kreditem Fred Againa a songwritery Maxem Martinem a Oscarem Holtrem.
1: Express Top. Číslo 6.

0: Repríza pořadu. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 5.

Ain't in LA a slovenská zpěvačka a textařka Adela, celým jménem Adela Jergová. Píseň slouží jako třetí single z jejího vysoce očekávaného debutového studiového alba Prima. Skladba zaznamenala historický úspěch, když se stala vůbec první písní od slovenského umělce, která se probojovala do prestižního amerického žebříčku Billboard Hot 100. V digitální chart je pátá na Slovensku a v Česku na 13. U nás na Expressu je na 5. místě. Čtyřku má single Lonely in the Future od amerických The Strokes, který vyšel před měsícem jako třetí píseň na jejich 7. studiovém albu Reality Awaits. Skladba, produkovaná legendárním Rickem Rubinem, vzbudila pozornost médií i fanoušků, protože funguje jako uvolněný, ale velmi přísný diss track, namířený proti současnému hudebnímu průmyslu, hudebním kritikům a popovým hvězdám. Toto je čtyřka The Strokes, Lonely in

0: Look at my life je single americké zpěvačky Gracie Abrams, který slouží jako druhý single z jejího třetího studiového alba Daughter from Hell. Skladba se zároveň stala ústředním motivem pro její nadcházející celosvětové turné The Look at my life tour, plánované na přelom let 2026 a 2027, a spolupracovala na ní s osvědčenými producenty Danem Nigrem a Aaronem Desnenem. To byla trojka našeho playlistu tohoto týdne. Dvojku má Jazzy, která má nachystané debutové album Peace and Patience a oficiálně vyjde 23. října. Pro dublinskou rodačku a velký objev irské elektronické scény představuje tato deska zásadní milník její dosavadní kariéry. Materiál na album vznikal na třech různých místech, v jejím rodném Dublinu, v Londýně a v Los Angeles. A obsahuje i single Invisible, kde je s DJem a producentem Chrisem Lorenzem.
1: Express Top. Číslo 2.

0: Posloucháte Express Top. Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Royal Blood, 10 over 10. Dufrau a Marie April, Nechci, novinka číslo 2. Mezi novinkami je Steve Lacy a Oh Yeah. Carlita a Sophie Tucker, Manhattan, novinka číslo 4. A poslední novinkou je Nia Archives a Georgia Smith, Get Me Down. Aktuální 10. místo, Tin Liquor a Hellslot, Edge of Forever. Devět, Peggy Goo a Ayra Starr, Woman. Beaches in Tennessee, to jsou Cage the Elephant a místo 8. Sedmičku mají Nothing But Thieves a Baby Cool Evelyn. Happiness is so sad, to je místo 6. pro Swedish House Mafia a zpěvačku Likely. Pět, Adéla, Ain't in LA. Čtyři, The Strokes, Lonely in the Future. Na trojce je Gracie Abrams a Look at My Life. A dvojku má Jazzy a Chris Lorenzo, Invisible.
2: Express Top. Top.
1: To byla rekapitulace dnešní Express Top na Express FM, rádiu, které poslouchá týdně více jak 200 000 unikátních posluchačů. A ta skupina věrných se neustále zvětšuje, což je jasná známka toho, že hudba, kterou vám 24/7 posíláme éterem domů, do práce i auta, je opravdu výtečná. No a je to tady. Novou jedničkou Express Top se stává Charlie XCX se svým Wink Wink. Po týdnu na stříbrné pozici se skladba z alba Music Fashion Film konečně dostává na samotný vrchol žebříčku. Já vám přeju pohodový zbytek víkendu a za týden jsme s Express Top zpět.
0: Toto je nejhranější

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel,

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Hudba.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Už za dva dny, ve čtvrtek, odstartuje legendární taneční festival Creamfields. A tyhle festivaly, respektive návštěvníci, jak se zdá, se neobejdou bez podpůrných aditiv. To ví i policie, a tak s předstihem vyrazila zrekognoskovat terén. A nález byl opravdu velký. Policisté vykopali přibližně 204 kanistrů s oxidem dusným a velké pytle obsahující tablety extáze, MDMA a ketaminu. Více než 80 tisíc hudebních fanoušků se tak bude muset obejít bez fetu. Fanoušci Sabriny Carpenter se marně těšili na novou hudbu. Slibované odpočítávání přineslo jen starou hudbu v novém obalu. Dva roky starý vinyl s deskou Short and Sweet je už tak jako tak vyprodaný. Streamovací giganti zpřísňují pravidla pro umělou inteligenci. Po platformách jako Spotify, Tidal nebo Beatport přichází s rázným krokem vůči transparentnosti v hudbě i Apple Music. Oficiálně potvrdil, že během letošního roku zavede viditelné značení Made with AI pro nahrávky vytvořené pomocí umělé inteligence. Označení se může týkat nejen samotné hudby nebo kompozice, ale i vizuálního cover artu nebo videoklipu. Výkonný ředitel Apple Music odhalil zajímavá data o chování posluchačů. Více než 33% skladeb měsíčně doručených na Apple Music je ze 100% vygenerováno umělou inteligencí. Reálná poslechovost je však minimální. Čistě AI generovaná hudba tvoří méně než 0,5% z celkového objemu streamu. Posluchače tedy stále jednoznačně preferují lidskou tvorbu.
2: Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Už za dva dny, ve čtvrtek, odstartuje legendární taneční festival Creamfields a tyhle festivaly, respektive návštěvníci, jak se zdá, se neobejdou bez podpůrných aditiv. To ví i policie a tak s předstihem vyrazila zrekognoskovat terén. A nález byl opravdu velký. Policisté vykopali přibližně 204 kanistrů s oxidem dusným a velké pytle obsahující tablety extáze, MDMA a ketaminu. Více než 80 tisíc hudebních fanoušků se tak bude muset obejít bez fetu. Fanoušci Sabriny Carpenter se marně těšili na novou hudbu. Slibované odpočítávání přineslo jen starou hudbu v novém obalu. Dva roky starý vinyl s deskou Short and Sweet je už tak jako tak vyprodaný. Streamovací giganti zpřísňují pravidla pro umělou inteligenci. Po platformách jako Spotify, Tidal nebo Beatport přichází s rázným krokem vůči transparentnosti v hudbě i Apple Music. Oficiálně potvrdil, že během letošního roku zavede viditelné značení Made with AI pro nahrávky vytvořené pomocí umělé inteligence. Označení se může týkat nejen samotné hudby nebo kompozice, ale i vizuálního cover artu nebo videoklipu. Výkonný ředitel Apple Music odhalil zajímavá data o chování posluchačů. Více než 33% skladeb měsíčně doručených na Apple Music je ze 100% vygenerováno umělou inteligencí. Reálná poslechovost je však minimální. Čistě AI generovaná hudba tvoří méně než 0,5% z celkového objemu streamu. Posluchače tedy stále jednoznačně preferují lidskou tvorbu.
2: Express FM.